0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

Starý 16 měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi být nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní.

0: vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: create hot.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rem s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Nový tracky, nový

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
2: Evropský parlament odmítá uznat výsledky letošních ruských parlamentních voleb. Europoslanci tvrdí, že volby nebyly svobodný ani férový a kritizují taky hlasování na okupovaných územích Ukrajiny. Nově zvolenou ruskou státní dumu proto nepovažují za legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruska. Rodiče letos dávají dětem do školy častěji zdravější svačiny. Tradiční chleba pořád vede, ale sladkosti a sladký pečivo v krabičkách častěji nahrazuje ovoce nebo zelenina. Sladký pečivo má dneska ve svačině jen 5% dětí, zatímco před 5 lety to byla desetina. Svačiny pro jedno dítě vyjdou rodiče průměrně na 8000 korun ročně. Justin Timberlake se omlouvá za svůj beatbox. Tvůrkyně na sociálních sítích připomněla, jak zpěvák během vystoupení pořád dělal zvuky pusou. Timberlake se tomu do komentářů zasmál a napsal, že se omlouvá. Zároveň ale dodal, že nemůže slíbit, že už to nikdy neudělá. Fajn.
3: Pozor si dejte v ulici Chomutovská v obci Klášterec nad Ohří, okres Chomutov. Tady probíhá vyšetřování nehody dvou osobních automobilů. Na místě je policie České republiky. Pozor taky v ulici Česká v obci Nový Bor, okres Česká Lípa. Tady se pro změnu srazil autobus s dopravním značením a policie opět jede na místo. A velký špatný na D1 na 25. kilometru ve směru na Prahu. Tady je nehoda v úseku prací na silnici. Tvoří se koleno vozidel, neprůjezdný pruh, osobák s nákladňákem v sobě. Místo je průjezdné, ale jak jsem říkal, počítejte s lehkým zdržením. Tolik k dopravě, teď už Morning Bush na Fajnu.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Wendy, víš, co dneska za den?
1: Dneska je pátek!
0: Dneska je pátek! Dneska je sakra pátek. A co to znamená?
1: Že zítra je víkend!
0: A že někdo z nás nebude muset jít do práce. Pokud vy teda někteří do práce půjdete, nebojte, s váma tady naše rádio bude taky. Ale teď startuje Morning Boost a playlist, který je totálně natřískaný.
1: Před náma Shakira, Burna Boy, Die Die nebo Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.
0: Tak hezký ráno a jdem na to. A dneska klid. Pamatujme, že dneska je pátek. Dneska už pojďme nic nehrotit, nepřehánět. Nějaký tabulky v Excelu nebo testy z matiky. Takový spojení v pátek neznáme. A pokud vás dneska někdo naštve, pošlete ho třeba pro rohlíky, protože 90% to bude váš partner. Hezký ráno.

0: Klok, jeho Adora tady u nás v playlistu Fajnu. 13 minut po 6. hodině, krásné, dobré ráno a tady jsou ranní zprávy takhle z rána.
1: Starší generace Z se teďka může cítit starší opravdu, protože High School Musical je údajně pro nás v tuhle chvíli stejně starý tak, jako pro naše rodiče. Byla pomáda, nebo vlastně je pomáda.
0: Fua. Tak to už je ale vážný. To už začíná být fakt vážný.
1: Jako stárnem.
0: Stárneme. Velice stárneme. A tohle rádio by nemělo stárnout. Ale jak se říká, prostě musíš se jednou evolvnout. Tak my jsme rádi, že pro dnešní den se evolvnul i náš playlist. Je to tak? Tohle tady na Fajnu za malý okamžik. Banger. Kromě toho, taky třeba tohle.
1: Počkej, ale musíme i změnit tu mluvu, víš? Jakože nemůžeš říct, že to je banger.
0: No to je fakt.
1: Tato ta skvělá písnička už za malý okamžik na našem rádiu. Jsme rádi, že posloucháte. Děkujeme vám.
0: Ne, písnička ne. Píseň. Tato píseň v našich uších.
1: Pro lepší ráno.
0: Za pár minut. Na rádiu Fajn. Ne, dámy a pánové, naštěstí se tak neděje. Náš playlist zůstává při starým, což zní zvláště vlastně. Ale pro tuhle tu chvíli Malcolm Todd, jeho Earrings. Tak krásné, dobré ráno s Fajnem.

0: áno, áno. One Republic, Need Your Love. Ladíte Rádio Fajn. Takže si udělejte pohodlí a pojďme si dát trochu lásky. Tu nám dopře třeba tenhle ten interpret.
1: Naprosto ikonický zpěvák. Nejenom zpěvák, ale jeho outfit je vždycky ikonický. Harry Styles a jeho Dance No More.
0: Já mám takový pocit, že mi tenhle song možná uspí. Jako je fajn, je dobrý. Hodí se nám do playlistu, ale jakože usí nám u něj. Nemáš to podobně? Ty teď zíváš?
1: Mám to podobně.
0: Hele, tak od toho, pokud to máte stejně jako my z Vendy, tak od toho tady máme tohle.

0: Spider-Man ještě předtím, než byl Spider-Man, a.k.a. Adam Mišík a jeho Tvoje světy.
1: A vím, že s tebou.
0: Tady za mnou kamřík na fajdu. Stačilo za chvilku tyhle ty extrémní frajeřiny. Morning Boost.
2: Fajn. Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
11: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Tak nečekejte, jezděte!
15: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
16: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
17: Více na kopecký.cz.
18: Jsem horská gorila z Ugandy.
19: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
18: Jsem horská gorila z Ugandy.
19: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5-hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
6: Music. Fine.

0: taky. Ty bys mohl dělat vokály normálně.
1: Ne, asi. Napiš, Áďo.
0: Adam Mišík, tvoje světy, to nám dohrálo teď a tady. No a teď a tady Honza Feky akorát ne, se zpěvem, ale s třema random faktama.
1: Asi lepší. Tak. Necháme to u toho. Random fakta. Čína má veřejné záchody, které ukazují ostatním, co čekají před kabinkou, jak dlouho jste již na záchodě strávili. Asi nemusím říkat, jaký by to byl problém pro některý z nás. Respektive problém by to byl asi pro ty dodavatele těchto digitálních hodin, protože tolik času by nedokázali ani ukázat. V São Paulo v roce 1959 si lidé do své městské rady zvolili nosorožce. Se 100 000 hlasy porazil všechny ostatní kandidáty. Od té doby se toho změnilo hodně, jen již nevolíme nosorožce, ale spíš hrochy a prasata. Však uvidíme po víkendu. A čím víc s partnerem štípeme dříví, tím víc máme soustředění, motivace a hlavně peněz. Tak to je přesně ten důvod, proč nás tyto slova pana Viktora vystihují nejvíce.

0: jejich namp tady u nás na fajnu. Co nás nemine a co se tady stane? Jak se to říká, Wendy? Co se stane a co nás nemine? To je jedno.
1: Před námi Songfight, to znamená, že já i Fiky vybereme každý za sebe jednu píseň. Už jsme v tom starším můru, že jo?
0: Ano.
1: Takže, a na vás... Dobrý, já už se uklidním. Na vás bude vybrat, který z těchto těch dvou songů je ten výherní a který bude hrát v éteru.
0: Ano, vždycky se tady o něco sázíme. O co se vsadíme dneska? Napadá ti něco dobrýho?
1: Ty jo. Jakože hodila by se mě sváča do vlaku dneska.
0: Sváča do vlaku?
1: Taková jako pozdní snídaně.
0: Dobře, tak může být sváča prostě, o sváču.
1: O sváču.
0: O sváču, tady ještě nebylo. Tak dneska sázka o sváču, nějakou dobrou sváču, takže za malý okamžik 724634634, na tohle číslo buďte ready zavolat a vybrat song, který tady nakonec zahrajeme a kdo z nás komu bude muset koupit sváču, ať už do vlaku, nebo do mé druhé práce. Tak nebo tak, za malý okamžik třeba Leony. Morning Boost.
2: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnatek.cz.

0: slevněny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci

0: Objednáš? Ráno v Alza Boxu máš? Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: City, taky Dua Lipa, její Electricity. Krásné dobré ráno s Fajnem, teď nás čeká Songfight.
1: Je to tak, jeden song proti tomu druhýmu, jeden jsem vybrala já, druhý Fiky, no a na vás je rozhodnout, který z nich půjde do éteru. Takže pojďte volat 724-634-634.
0: Jak si dneska veríš?
1: Verím si velmi dobře.
0: Jaké číslo mám zmacknout? 1, 2, 3, 4, 5.
1: 1.
0: 1?
1: Mhm.
0: Tak 1. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Franta.
1: Ahoj Franto, jaké máš ráno?
2: Hrozný, musím do práce.
0: Ne.
1: Ne, a jak dlouho tam dneska budeš?
2: Už 4 na 5.
0: Ne.
1: Ne, a máš aspoň zítra volno?
2: Jo.
0: Jo.
1: Tak alespoň něco. Hele, my tady máme dvě písničky, na to by bude vybrat, která z nich bude hrát, OK?
2: OK.
1: Tak jo, pojďme na to.
0: První možnost zní takto.
2: Dobrá,
1: tohle je Oli Mars, Flo Rida, Troublemaker.
0: Troublemaker.
1: Troublemaker.
0: Kromě toho, tady máme možnost číslo dvě, ta zny takto.
3: Ahoj, jak se mas, řekni, co delas, pivo, gas, usla tvoje holka spa.
0: Lifer taky mat 213. Ultimátní novinka, co? Naprosto skvělý nedoceněný banger. Co na to, Franto? Co na to říkáš?
2: Jako jasná jednička.
0: Cože, dvojka jsem slyšel?
1: Ne, říká jasná jednička.
2: Ne, jedna.
0: Jsi si tím jistý?
2: To byla tak hrozná.
0: Ne, tak hrozný to nebylo, ne.
2: Tak jo, hrozný. To snad není.
0: No,
1: dobře. Ok, Franto, chceš to někomu věnovat?
2: Čemu, kdo musí dneska do práce a hlavně vám dvou.
1: Ok, my to zase na zpátek posíláme tobě, ať ti to dneska rychle uteče a užiješ si zítra to zasloužený volno.
0: Zvládni to, čekíš.
1: Měj se, ahoj.
0: Čau, tady je Oli Mars, Flo Rida, jejich Troublemaker.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Na internetu je hodně věcí.
8: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
7: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
8: Instagram, TikTok, YouTube.
7: Sleduj Fajn.
8: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Cermat po letech vyhrál spor o pokutu za zakázku na maturitní testy. Antimonopolní úřad mu v roce 2015 dal pokutu za to, že zakázku na informační systém zadal bez soutěže. Původní pokuta byla 500 000, později klesla na 350 tisíc. Po několika rozhodnutích soudů teď úřad řízení definitivně zastavil a Cermatu vrátí 350 tisíc korun. Rusko pochválilo Slovensko za novej pomník sovětského maršála Ivana Koněva a zároveň ostře zkritizovalo Česko. Pomník odhalili u Dukelského průsmyku, zatímco Praha nechala Koněvovu sochu v roce 2020 odstranit. Ruská diplomacie označila český postup za barbarství a slovenský naopak za správný přístup k historii. Finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas se na další velkou cenu do Singapuru vydal trochu netradičně. Místo letadla nasednul na kolo. S přítelkyní urazil z Malajzie asi 420 kilometrů a cestou potkal třeba kobru, krajtu nebo obří ještěrky. Největším dobrodružstvím pro něj byla noční jízda džunglí. Do Singapuru dorazil po 4 dnech.
10: Fajn.
11: Se zdržením aktuálně počítejte na dálnici D1 v 204. kilometru směr Brno. Je tady srážka 3 osobáků, kvůli které je neprůjezdný jeden celý levý jízdní pruh. Další nehoda i na dálnici D11 v 8. kilometru směr Praha. Tady je nehoda osobáku, který se srazil s dopravním značením. Hlášená je neprůjezdná zpevněná krajnice a překážka na vlovce. Na místě zasahuje policie, průjezd by však měl být bezproblémový. A nehoda nákladního vozidla momentálně na silnici 43 v obci Opatov, okres Svitavy. Hlášená je i překážka na vozovce, průjezd je možný, ale buďte opatrní.
12: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.

0: opatrný nebudem, tak to je náš playlist, který se 7 hodinou tady na Fajnu při Morning Boostu pokračuje dál.
1: Black Eyed Peas, The Time. Magic jeho root. Právě teď tady ve Fajnu.
0: Tak krásný dobrý ráno s Fajnem. Jdem se probudit.

0: to byl song s názvem Drive Safe. Miles Smith, Neil Horan ti nám tady dohráli 15 minut po 7 hodině.
1: Další den, další AI počin, bez kterého bychom nemohli existovat. Já jsem normálně zjistil, že bez AI už nejsem ani vtipnej.
0: Ty jsi někdy byl vtipnej? I bez té AI.
1: Ale co vtipný rozhodně není. Takže jistá nová platforma od Google, která se nazývá Playground, tak teďkon pomocí AI nakóduje jakoukoliv hru. Takže cokoliv máš na mysli, to tady Playground prostě vytvoří.
0: OK.
1: Což zní docela šíleně. Vy jste nějaký programátor, tak GG. Good game.
0: A skláři nebudou mít co žrát.
1: Je to tak, no.
0: Co bys si nechal vytvořit ty za hru?
1: Co já ji nemůžu říct, podle mě.
0: Lidi, co vy? 724634634. Kdybyste si mohli vytvořit svoji vlastní hru, o čem by byla? Nebo jaká by byla? Za mě by to bylo asi něco mezi Metinem a Vovkem.
1: A co CSko? Kde je CSko? Tvoje oblíbené CSko?
0: Ne, CSko chodíš hrát jenom proto, že se chceš uklidnit, ale pak se vlastně vůbec neuklidníš.
1: No, já si myslím. Jakou hru hraješ, když se chceš uklidit?
0: Když se chci uklidit?
1: Mm-hmm.
0: Woman Simulator.
1: Okay.
0: To fakt existuje, já si nedělám srandu. Jo, jo, jo, je to o tom, že fakt jako umýváš nádobí, ale je to hororovka částečně.
1: Tak něco, to věřím. Tak pojďte dát, dámy a pánové, vědět, 724634634, jakou hru byste si naprogramovali podle sebe?

0: Justin Bieber, taky Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. Na fajnu, 21 minut po 7 hodině. Před mou chvilkou jsme vám řekli, že Google vydal novou AI Playground. Tato AI vám teď nově umožňuje vytvářet hry podle vašich představ. My jsme se ptali, jakou hru byste si nechali takhle naprogramovat podle vašich představ, a tohle jsou vaše zprávy. Ahoj, já bych si naprogramoval Hogwarts Legacy říznutý GTAčkem. Občas mě ty NPCčka fakt vytáčejí, furt něco chtějí.
1: Ale to by mohlo být reálně fakt dobrý.
0: Ty vado, takový Harry Potter s lákáčkem.
1: Kradnoucí koště někomu jinému, kdo letí zrovna, je jako, že za mě bomba.
0: Crazy. Pak tady máme zprávu, něco mezi Forzou a Formulemi, píše Filip.
1: Mm-hmm.
0: Dobře. Pak tady je zpráva, ahoj, moje hra by byla o slonovi, co obsluhuje kavárnu a cílem by bylo rozbít toho, co nejmíň. První, komu to dám zahrát, bude můj kolega Jirka. Rozumíme.
1: Jasný.
0: Ne asi, kam se hrabe nějaký nový GTAčko, tohle je podle mě cesta. Veď? Tak doufám, že to někdo rychle naprogramuje, ať to můžeme ještě dneska zahrát. Co si zahrajeme za malý okamžik? Bude třeba taková Rugel nebo Chainsmokers. Emily Warren, jejich Paris. Tak hezký, krásný, dobrý, rádo. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tiny Greens

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na Fajn Radio.

0: Alex Warren, jeho Fever Dream, to nám dohrálo tady na Fajnu 9. října.
1: A to je datum, kdy se nám odhalilo o trošku víc zase hra GTA 6. Konkrétně nám odhalila rádia, který ve hře budou. A protože my jsme rádio, tak se pojďme bavit o rádích. Pojďme si představit jednotlivá rádia a co na těchto rádích bude hrát. Jak se konkrétně jmenuju. Takže první rádio, co bude v GTA 6, se nazývá Radio Flash. A kdo na tomto rádiu bude hrát? Bude třeba zpěvačka, co si říká Robin. Jak to mají vůbec, Wendy? Po městě?
0: Takový popík, no, asi. Jako jestli mi bude hrát třeba tohle a budu ujíždět policajtům, tak to bude bomba.
1: Pro tebe bezstarostnější ujíždění. Pojďme na Backcountry Radio. To zní, to bude znít takto. Tady by se měl objevit třeba takový Morgan Wallen. Taky asi nejspíš Post Malone. Víš, mají spolu feat. A hlavně taky třeba Lana Del Rey.
0: Co je možná zajímavý, Lana Del Rey na country rádiu to nebyla moje bingo kartička na dnešní rok. Co je možná zajímavý, Lana Del Rey na country rádiu to nebyla moje bingo kartička na dnešní rok, ale důležité,

0: Bunny. Ninguna se va como tú, ninguna se va. Já nevím, to GTA si kvůli tomu, kvůli té hudbě.
1: Kvůli té aby jsi mohl přepínat rádia, jo?
0: tady to nemůžu dělat, tak aspoň v té GTAčku. Tak záleží na vás, co budete poslouchat. My budeme rádi, když zůstanete poslouchat tohleto rádio. Fajn, tady je Sky Newman.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobil.

0: Mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

co letí ve streamech. Co právě trendu?

0: Martin Garrix, taky Ed Sheeran, jejich Repeated, tady v playlistu Fajnu 7 minut před 8 hodinou.
1: My tady na Fajnu jsme posedlí. Jak to myslíme? No posedlí jednoduše. Třeba takovým Love Islandem nebo Zrádci. Respektive, jakákoliv reality show nám neunikne a proto bychom chtěli, abyste zašli na náš YouTube kanál, kde jsme jako Fajn Radio a mrkli právě na posedlí, což je náš podcast. Tam řešíme jak Love Island momentálně, tak Zrádce, protože oboje tyhle ty reality show momentálně vycházejí. A vždycky tam máme rozhovory s vypadlíky.
0: Ano, tyto rozhovory dělají naše dvě skvělé moderátorky, naše dvě skvělé kolegyně Andrea Kocekaučka, která si vzala na paškál právě Zrádce, a taky Kristýnku, která tady vysílá warm-up, tak ta zase má na starosti Love Island. Tak na to určitě mrkněte, YouTube Fajn Radio, a dobře se bavte i s naším playlistem, tady je Zara Larsson.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopij a jdi to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz. Let's
10: go! Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I just poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
11: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
10: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
11: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
12: Nobelovu cenu za literaturu letos získala kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Švédská akademie ji ocenila za její originální tvorbu, která pracuje s klasickou literaturou a vytváří nový podoby současné literatury. Carsonová je známá třeba knihama Autobiography of Red nebo Knox. Student vysoké školy se měl zapojit do podvodů, při kterých pachatelé po telefonu přesvědčovali lidi, že jim někdo napadl bankovní účet. Oběti pak posílali peníze na údajně bezpečný účet a student je za ně vybíral. Později měl školit i další kurýry. Policie ho spojuje s víc než 75 případy a škodou přes 10 milionů korun. Zadržela ho v den státnic. V Brazílii předvedl zadržený muž útěk, který vypadal jako z filmu. Z policejní cely se dokázal protáhnout malým otvorem, kterým se vězňům podává jídlo. Celý mu to trvalo méně než minutu a záběr zachytila bezpečnostní kamera. Policie ho ale později znovu dopadla a tentokrát ho umístila do líp zabezpečený cely. Fajn.
13: Pozor si dejte v ulici francouzská třída v obci Plzeň. Tady se srazil osobák s motorkou, překáží na vozovce a počítejte s menším zdržením zde. Velký špatný taky hlásí Liberec u ulice Dubový vrch. Tady došlo k dopravní srážce osobáku a chodce, na místě jdou záchranné složky. No a opět ta stejná nehoda hlášená taky u Kladna v obci Hostouň v ulici Janečská, taky opět na místě jdou záchranné složky. Tak prožijte opatrně, tolik dopravě, tady je Morning Bush na Fajnu.
14: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Krásné, dobré, pozor, páteční ráno. Ano, je tady páteční Morning Boost, který pokračuje dál s 8 hodinou. Playlist absolutně připravený, absolutně ready.
1: Před námi Temper City, Self Aware, nebo teď už Bruno Mars, I Just Might.
0: No a kromě toho, pokud vám to doteď nepřišlo dobrý, tak vám to za chvilku dobrý připadat bude, protože vám za chvilku řekneme, co dneska povinně udělat po práci. A říkám, bude se to líbit všem. Morning Boost. Fajn.

0: Temper City Self-Aware, to nám dohrává tady na fajnou 11 minut, tak po 8.
1: Je to tak. Dámy a pánové, pojďme se v tuhle chvíli zamyslet, co bude ta první věc, kterou dnes po práci uděláme. Wendy?
0: Já budu čekat na vlak.
1: Tak to je špatně. Ještě totiž předtím, než budeš čekat na ten vlak, si musíš dát pivo. Víš proč?
0: Okay, no, proč?
1: Protože pivo pomáhá od stresu.
0: Wow.
1: Vědci to potvrdili, pozor, když něco potvrdí vědci, je to prostě fakt, nejde přes to vlak. Jo? Tvrdí, že stres po tom, co si dáte i hned po práci pivo, spadne o 90%.
0: Okay.
1: To mi přijde docela dost.
0: To je hodně.
1: Se divím, že nechlastáme jako první ligu. No tak dneska to je asi jasný, co uděláme.
0: Dneska všichni dáme pivo po práci.
1: Mě by jenom zajímalo, jestli to počítá jako po rádiu i, když pak jdu ještě do další práce.
0: Ne, to musíš až po tý druhý. A nebo si dáš teďka půlku a necháš to zvětrat a pak si dáš tu další.
1: Foj. Tak to ne, to ne. Jsme Češi, ne?
0: A nebo jedna a jedna.
1: Tak to budou děti ve školce mít radost. Učitel. Tak hezký ráno, tohle je jen tak malý doporučení. Samozřejmě, pokud vám bylo 18.

0: Dobré ráno s Fajnem, tohle to byl Harry Styles, jeho song American Girls na Fajnu, 18 minut po 8 hodině, my pokračujeme dál za chvilku.
1: Za chvilku naprosto skvělá věc, jmenuje se to Blink Twice, šabouří Miles Smith.
0: Kromě toho taky nějaký ten stupidní song, který má na svědomí Olivia Rodrigo. Za malý okamžik tady na Fajnu. A kromě těchto songů, tak vzhledem k tomu, že je pátek, co to znamená?
2: Dobrou hudbu.
0: Taky, ale hlavně.
1: Party.
0: Taky, ale hlavně.
1: Volno.
0: Taky, ale hlavně. Novou hudbu přece. New Music Friday, nový písničky, za malý okamžik tady na Fajnu. Morning Boost.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Navádění letadel?
8: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
7: Technik ve věži?
8: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
7: Elektrikář?
8: Jo, přesně tak.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Shabuzi a taky Mal Schmidt. Jejich song. Blink Twice, tady u nás na Fajnu. Půl devátý aktuální čas, dámy a pánové, protože je pátek, je tady New Music Friday, tudíž nový songy. My si je teď pojďme představit. Tady je první song, který si představíme. Dámy a pánové, tohle je Marie April, její novinka, která nese název Pošou. Než bude mít Marie April show, tak my si to dáme ale před show. A už teď před show víme, jakou má novinku. Už jsem jednou říkal, jmenuje se Pošou. Jo, docela v pohodě, co ty, Veny, co na to říkáš?
1: Mně se to líbí.
0: V pohodě, schvalujeme, může být. Pojďme na další věc. Tu má na svědomí zpěvačka Slater.
1: Tady mám takový pocit jako roku 2013, víš, kdy jakoby chceš být trošku rockerka, ale zároveň popová hvězda.
0: A zároveň si procházíš nějakým špatným období break-up, nějaký kluk tě podvedl. A dokonce to jako takový podobný název, He's Got a Girl. Může být. Schvalujeme tento vibe. Pojďme na třetí věc. Tu nám připravila třeba Anita Incognita. Kokos. Zpěvačka, která se už brzy stane součástí naší Next Generation hudebního pořadu, kde dáváme prostor mladým začínajícím interpretům.
1: To znamená, že možná nenechte se ošálit, sice zpívá anglicky, ale je to Češka.
0: To vám neřekl bych, že je jako Češka. Její song All On Me. Nice. Tak všechny tyhle songy už teďkon momentálně k poslechu na Spotify nebo Apple Music. A nebo brzy u nás playlistu. Hezký ráno.

0: Imagine Dragons, jejich Demons tady u nás na Fajnu. Za 3 minuty 3 čtvrtě na 9 a tohle tady za chvilku na Fajnu.
1: Hezky.
2: Alex Warren. Jak jinak? A jeho Passenger. Nejlepší tady na Fajnu. I'm sorry.
0: Nejlepší je taky třeba Lana Del Rey. Její song Summertime se dnes. Pozor, v remixovém obalu. Tak tohle za malou chvilku tady u nás na Fajnu. Hezký ráno. Morning Boost.
3: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
10: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
9: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
11: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness v remixovém podání. 7 minut před 9 hodinou znamená pouze jedno jediné. Morning Boost je u svého konce. Vlastně pro celý tenhle ten týden. Je to tak, Wendy?
1: Je to tak.
0: Nehodláš přejít třeba zítra?
1: Nehodlám.
0: No jo, tak Wendy, co dneska? Co se ti líbilo?
1: Dobrá otázka. Já jsem že nová hudba.
0: Nová hudba mě taky překvapila. Bavilo mě to první téma na začátku. Už se teda nepamatuji, co bylo, ale vím, že mě to pobavilo. Jo, to bylo to, že ta pomáda, to.
1: No, že High School Musical.
0: Je pro nás už jako pro pomáda pro...
1: Naše rodiče.
0: Jo, Přesně to jsem chtěl říct. Tak, já už radši nemluvím. Předáváme slovo dál naší kamarádce a kolegyni André Kocekaučky a v pondělí. Tak, čekaj, že je víkend.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky morning. Morning.

0: Fajn. Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: On Air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Dobrý dopoledne, 9:03. Pojďme se podívat, co se děje. Čtveřice astronautů se po 8 měsících ve vesmíru vrátila zpátky na Zem. Jejich modul od SpaceX přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Posádku tvořili dva Američani, Francouzka a Rus. Během mise pracovali na mezinárodní vesmírné stanici, odkud teď bezpečně dorazili domů. David Pastrňák předvedl v NHL parádní výkon a 4 body řídil výhru Bostonu nad Utahem 6-1. Český kapitán dal 2 góly a na další 2 přihrál. Poprvé v sezóně se střelecky prosadil a obě trefy zaznamenal v přesilovce. Justin Timberlake se omlouvá za svůj beatbox.

0: dodal, že nemůže slíbit, že už to nikdy neudělá.
1: Fajn. Mrkneme se ještě na dopravu. D3 na 96. kilometru hlásí na trase Mezno a Kaplice srážku dvou osobáků, tak tady opatrně. Stejně jako se bouralo v Českých Budějovicích, a to v ulici Strakonická. Tady to narazil nákladňák do autobusu, takže trošku větší dopravní nehoda. Tvoří se velký kolony. Tak tady prosím vás počítejte s větším zdržením. No a Ostrava hlásí v ulici Závodní taky nehodu. Probíhá tady kivadlový provoz jedním jízdním pruhem, a to v ulici Závodní. Tak bezpečně a pomalu, no. Proč byste furt někam chvátali, sakra?
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Music Boost.

No dobré ráno, dobrý den, ty brďo, to je co? To je zase dobrá nálada, když je ten pátek. Ano, je tady pátek. Já vám přeju hezké ráno, no a pojďme odstartovat taky Music Boost. 4 společné hodinky, jako vždycky 9 až 13, prostě naše klasika, kterou si prostě užijeme. Pokud nám to bude dovoleno. Já myslím, že jo. Takže hlavu vzhůru, pojďme ten pracovní týden ještě doklepat. No a pojďme si k tomu prostě dobře hrát. Music Boost. Give me five. Fine. 5 songů na rozjezd, to znamená, vy posloucháte, já mlčím. Tohle jsou Fastboy, Topic, I Forget You. Tak hezký dopo.

0: Pět songů na rozjezd potřebuje každý všední den. To znamená i dnešní pátek. Uzavírá ho David Guetta a jejich Beautiful People. No a co následuje dál? Když je ten pátek, tak musíme prostě oslavovat, musíme mít dobrý vibe a proto jsem zvolila takový prostě party song. Florida, jeho My House. Konečně tady máme taky song, který není o lásce, o nevěře, o zamilovanosti a tak podobně. Máme tady taky song, který je jenom prostě o pártošce. Mít prostě doma otevřený dveře, pojďte všichni prostě kalit, jo? Něco v tomhle slova smyslu to bude. Taky si dáme ale nějakou pohodinu Portugal Man, jeho Glide. To je vlastně songy naopak o pocitu, kdy se člověk cítí být trošku ztracený a pak potká někoho, kdo ho prostě přitáhne a najednou se ten člověk cítí skvěle. Takže to vlastně svým způsobem není o lásce, ale spíš o tom, jak je důležitý mít někoho vedle sebe, na koho se můžete spolehnout. Tak přesně tyhle dvě pecky vám za chvilku posílám. Tak hezký pátek.
1: Chceš zažít pořádnou studentskou party? Fajn. Gaudámus a Alkotour je zpátky. Už 13. října se v pražských Holešovicích utkají studenti 6 univerzit a Fajn Rádio tě tam může dostat. Soutěžíme o vstupenky na Gaudámus Alkotour. Koukni na Fajn Instagram a zjisti, jak je vyhrát.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: All the hits.

Na fajnu dohrál Dominik Fajk, jeho White Keys. No a teď si řekneme to nejdůležitější, co nás dneska čeká. Jsou to, prosím vás, volby. A nechci slyšet žádné výmluvy, že to nemá cenu, že se vám nechce, že nemůžete. Ne, ne, ne, volby to je podle mě něco, co prostě je naše povinnost. A buďme rádi za to, že máme takovou možnost vůbec jako moc o něčem rozhodovat. Ne vždycky tomu tak bylo, asi v minulosti víme, chodili jsme na dějepis všichni. Někteří z vás možná to i zažili. Takže prosím vás, mít jako možnost volit je podle mě fakt jako velká zodpovědnost a myslím si, že by byla škoda toho nevyužívat. Dneska začínají komunální a senátní volby. Místnosti se otevírají ve 14 hodin odpoledne a hlasovat budete moc až do 22 hodin dnešního dne. No a zítra se pokračuje. Zítra od 8 ráno do 14 hodin. To znamená, máte na to tyhle dva dny. Jestli prosím vás pořád nejste rozhodnutí, koho volit, můžete si předem najít kandidáty ve své obci, nebo taky můžete najít si volební kalkulačky. Volební kalkulačka, to je docela super záležitost, takže na to mrkněte. V komunálních volbách budete rozhodovat vlastně o tom, kdo bude další 4 roky řídit vaše město nebo vaší obec. Takže to jakoby není jako jen tak. Jo, mávnu nad tím rukou, je to docela důležitý. Ve stejný termín samozřejmě probíhají i senátní volby, první kolo, ve kterých letos bude kandidovat 154 lidí. No, to je všechno, to je základní info. No a vy si vemte jenom tu občanku, pas nebo e-doklad, no a jděte volit. Poslouchaj.

0: Na Fajnu dohrála Shakira Burna Boy, Daj Daj. Tohle je páteční dopoledne s Fajnem. Před chvilkou jsem vám říkala, že dneska startují komunální volby, taky senátní volby a že je důležitý opravdu se zúčastnit. Mezitím jsem se taky stihla naštvat. Pár z vás mi totiž napsalo, že volit nejdete a všemožný takový vaše důvody a výmluvy možná. Pojďme to ještě zvážit. Pojďte, jestli opravdu jste přesvědčeni o tom, že dneska nechcete volit, pojďte to zvážit. Já si myslím, že je fajn, že fakt tu možnost máme rozhodovat o tom, jakou chceme budoucnost, ale není to samozřejmost. Je to taký privilegium a zodpovědnost. Každý hlas má vždycky význam. A jestli chceme prostě společně ovlivňovat svět, ve kterém chceme žít, tak musíme někde začít. Tak třeba dneska v komunálních volbách. Co? No, přesvědčila jsem vás. No vidíte, takhle jednoduchý to bylo. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
13: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
14: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. All the hits right here.

0: vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
3: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Na internetu je hodně věcí.
7: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
6: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Sleduj Fajn.
7: Jsme online.
6: Jsme na DAB Plus.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Hezký dopoledne, je 10 hodin, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje. Spojený státy chtějí poprvé po víc než 60 letech vykonat vojenskou popravu a plánujou ji vysílat živě na internetu. Trest se týká bývalého armádního psychiatra Nedala Hasana, který v roce 2009 zastřelil na základně Fort Hood 13 lidí a dalších 32 zranil. Poprava je naplánovaná na 3. prosince. Její přenos ale vyvolává otázky ohledně veřejného vysílání takové události. Dánsko chce zakázat šíření AI deepfakeů, který napodobují skuteční lidi bez jejich souhlasu. Nový zákon má chránit nejen podobu člověka, ale i jeho hlas. Výjimku budou mít parodie, satira nebo karikatury. Návrh ještě musí schválit parlament a vláda doufá, že začne platit na přelomu roku. Asi 20 koťat z amerického útulku vyrazilo na výlet do akvária, kde poprvé zblízka pozorovala žraloky, rejnoky a další mořský živočichy. Některý nadšeně sledovali ryby přes sklo, jiný si v klidném modrém prostředí dokonce zdřímli. Výlet se koná už 6. rokem a koťatům pomáhá zvyknout si na nový prostředí, aby se jim pak líp hledal domov.
9: Fajn. Opatrně v Plzni, bouralo se v ulici Karlovarská, probíhá tady vyšetřování nehody dvou osobáků. Opatrně taky Benešov hlásí ulici ke stadionu požár domů, je tady neprojezdná celá komunikace, tak prosím vás opatrně. No a D48, 59. kilometr, trasa Český Těšín a Rybí, hlásí taky velký zdržení, tak pomalu a bezpečně.
10: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
7: Music Boost. Music Boost.
6: Music Boost.
10: Andrea Kautská.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
9: Fajn. 2:50 vy pokračujete společně se mnou a s Music Boostem, to znamená skvělej playlist, fajnu a nějaký ty zajímavosti. My probereme třeba trošku naše přepracování. Já vám řeknu, jak to na sobě poznáte, abyste prostě věděli, co s tím popřípadě dělat, jo? Třeba taky ale zjistíte, že přepracovaný vůbec nejste a naopak byste měli přidat. No, to všechno v následující hodině. No tak pokračujme.
6: Music Boost.
9: Damiano David. Právě teď.

0: Chemical Brothers e Go dohrávají na Fajnu. Znáte taky ten pocit, že se vrátíte z práce domů a začnete přemýšlet nad tím, co jste vlastně v práci ještě nestihli, co vám ještě chybí? Pracovní den by měl sice končit jako tím zaklapnutím notebooku, ale naše hlava často zůstává v tom pracovním režimu ještě jakoby dlouho potom a někdy vlastně neustále, 24 prostě v kuse, jo. Možná to tak nemáte, já se přiznám, že jsem trošku taková náchylnější k tomuhle syndromu přepracování, že vlastně klikám na ty neustálé notifikace, odpovídám na e-maily, zprávy během dne, který třeba už chodí po té práci, někdy i večer a hlavně o víkendu, jo, a vlastně co to pak jako má za ten následek, že večer vlastně nemůžeme skutečně vypnout, že máme pocit, že musíme být neustále dostupný a odpovídat okamžitě a to navyšuje nějaký náš jako stres a vlastně svým způsobem to stírá hranice mezi prací a osobním životem. Pak se do toho jako tak těžko zamotáte a nevíte vlastně, kde končí pracovní život a začíná ten osobní. Je v tom jako, je to takový jako strašně náročný. A pak jsou tady právě ty syndromy vyhoření už 25 letech. Takže prosím vás, 724634634, pojďme se inspirovat a pojďme si sem naházet nějaký vaše tipy na to, jak to děláte, abyste se z toho právě také nezbláznili. Já docela teď jakoby úspěšně začínám zvládat to, že si na víkend vypínám notifikace. To znamená všechny aplikace, které souvisí vlastně s prací a podobně, to vypínám. A dala jsem si takový pravidlo, že o víkendu prostě nereaguju, neodpovídám, jakoby co se týká práce. A myslím si, že mi to úspěšně jde, ale chtěla bych ještě něco víc. Ještě něco přes ten týden prostě, jestli vy máte nějakou radu, co prostě vám zaručeně funguje. No a mezi tím Justin Bieber.
1: Tohle je Fajn. Fajn.
0: Tak nic, tohle je Timberlake. Bieber si dáme jindy. Justin Timberlake na Fajnu. Tak pojďme si to dát.

0: Justin Timberlake. Jako je to jeden z takových těch songů, který nám prostě vykouzlí úsměv, aniž by prostě to bylo na sílu. Jo, začne prostě hrát klasika nějaká a my prostě jsme hned šťastní. A ještě je do toho pátek, takže prostě úžasná kombinace. Za chvilku nás čeká pochopitelně Lubrika, ale mezi tím musí něco hrát. Bude tady Sombr, jeho Homewrecker. Tak zůstaňte s náma. Music Boost.
1: Fajn. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
6: Check-in?
7: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
6: Recepční.
7: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
6: Bezpečnostní kontrola.
7: Přesně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
17: Promění.
16: A v novou sukínku?
17: Promění.
16: A v paraplíčko?
17: Promění.
16: I na obal pro pastelky?
17: I v obal.
16: A v baťůžek?
17: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
18: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty?
16: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
17: Běž už.
18: Více na cestaodpadu.cz.
19: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
20: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
21: Tak dobře poslouchejte.
20: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
21: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
20: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
21: Budete viset 101 metrů nad zemí.
20: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
22: Maminko!
21: Prostě pořádnej adrenalin.
20: Tenhle zážitek najdete pouze na...
23: Firma na zážitky.cz.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex v práci je jako pracovní e-mail. Stačí jedna chyba a ví o tom celá firma.
1: Fajn.
0: Tenhle banger ti nezlepší život. Ani omylem.

0: sedm lát zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.
1: Oh yeah! Vždycky se. Let's go. Fajn.

0: Na fajnu hezky při pátku dohrává Alex Warren, jeho Ordinary. A to budete čučet, teda poslouchat, co vám tam za chvilku posílám. Song Starboy, Daft Punk, no a taky víkend, když je víkend před náma. Doufám, že se vám teď udělá lepší náladu. Ano, musíme si neustále připomínat, že máme před sebou víkend, odpočinek, pauzu. To, co si zasloužíme. Na fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Jste připraveni?

0: Nordisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
6: Tak abyste ho nepromeškali.
5: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
6: Garanci kvality i výhodného financování.
5: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Auto z druhé ruky?
4: No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Hezký dopoledne, 3 minuty po 11. hodině, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje. 3 vyprošťovací tanky a celodenní práce hasičů. Tolik bylo potřeba, aby dostali kamion s vrtnou soupravou z podmostu v pražský Krči. Souprava uvázla ve Vídeňské ulici a první pokusy o vyproštění selhaly. Jeden z tanků se dokonce porouchal. Dnes ráno už byla souprava pryč, doprava ale zůstává omezená kvůli poškozený vozovce. Baseballovej fanoušek chtěl pomoct svýmu týmu, místo toho mu ale přispěl k vyřazení. Při zápase New Yorku Yankees proti Tampa Bay Rays sáhnul přes plot a chytil míček, který mohl znamenat vyrovnávací home run. Rozhodčí ho ale po kontrole videa rozhodli, že by míček home run nebyl a Yankees tak přiznali jen jeden bod. Tým nakonec prohrál 3-4 a ze soutěže vypadnul. Fanouška pak vyvedla ochranka. V Berlíně vystavili kebab, který stojí 500 000. K jídlu ale není. Je z vosku a přidal se mezi slavné osobnosti v muzeu Madame Tussaud. Tvůrci při výrobě rozebrali skutečný kebab a podle něj napodobili jednotlivé ingredience od rajčat až po cibuli. Předlohou byl jeden z nejznámějších berlínských stánků s kebabem.
3: Fajn. Opatrně v Kolíně v ulici Ovčárecká se bouralo, dva osobáky v sobě. Zdržíte se taky v obci Kosmonosy, okres Mladá Boleslav, konkrétně v ulici Depřská, tam se bouralo osobák s dodávkou. No a Brno taky hlásí srážku dvou osobáků, a to v ulici Šamalávova. Tak opatrně a bezpečně.
4: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Music Boost.
1: Music Boost.
5: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Fajn. Prosím vás, k té dopravě ještě, to Brno, je to ulice Šámalova. Já jsem si tam dala Šámalova, a pak se mi tady ve studiu všichni smáli. No jo, prostě se bouralo Šámalova, ty Brno, já bydlet v ulici Šámalova, tak nevím, tak nikomu nebudu říkat, kde bydlím. Každopádně startuje nám třetí společná hodinka Music Boostu, máme 5 minutek po 11. hodině, no a je tady pátek, tak pojďme slavit, co třeba takový Eminem, co taková Rihanna, co?
0: Music Boost.

Night Sun, tohle je Zara Larsson na Fajnu. A i dneska si prostě dáme nějaký narozeniny. Nějakýho songu zase, nějakýho. No, dneska je to 19 let od té doby, co vyšel song Low od Floridy. Já vím, že když vám takhle řekl název, že možná nevíte, že si říkáte, ty brďo, co to bylo, nevím. Je to docela úspěšný song a já vám ho tady k těm narozkám prostě pošlu. Tak teď už víme všichni, ne? Ja. Pojďme to rozjet.

0: Tenhle song ve mě vyvolává takový to country. Prosím vás, já jsem pro vás měla takovou hlubokou myšlenku, ale řekla jsem jenom, že to ve mně vyvolává country, no. Tak to asi tak necháme. Tohle byl Cameron Viticomp. A já si ty hluboký myšlenky taky jednou nechám pro sebe a ukážu vám, co budeme za chvilku hrát. Taylor Swift, její Opalit. Tohle bude song, který si za chvilku dáme. A třeba to bude ten song, který ve vás vyvolá to, co před malou chvilkou ve mně Cameron. Prostě mi stačí málo, no. To bylo country a tohle bude zase třeba nějaký pop. Tak jo, leďte fajn a užívejte pátek.
1: Chceš zažít pořádnou studentskou party? Fajn. Gaudamus a Alkotour je zpátky. Už 13. října se v pražských Holešovicích utkají studenti 6 univerzit a Fajn Radio tě tam může dostat. Soutěžíme o vstupenky na Gaudamus Alkotour. Koukni na Fajn Instagram a zjisti, jak je vyhrát.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
12: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
16: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
17: Hudba,

0: Nobody Soldier, tohle je Hozier, tohle je taky páteční dopoledne s Fajnem. No a tohle je taky náš YouTube-kovej kanál. Posedlí, tak se jmenuje podcast, který si na našem YouTube Fine Radio můžete dávat. No a vy si můžete jenom zvolit, čím jste posedlí, jakou reality show. Buď můžete sledovat Posedlí s Kristýnkou, to jsou Posedlí Love Islandem, docela dost zajímavý. Dozvíte se vlastně, co ty kamery na té vile jakoby třeba nezachytily a co by vás zajímalo. No a nebo můžete sledovat Posedlí s Rádcema, a to konkrétně se mnou každý čtvrtek dopoledne. Je pro vás přichystaný vždycky nový díl s daným vypadlíkem. Teď je tam takovej, no, a já nebudu spoilerovat, já bych vlastně řekla, kdo vypad, a jestli jste to ještě neviděli, tak nic. Ale jestli jste to viděli, tak si to dejte, už to tam je, a taky mi klidně dejte zpětnou vazbu. No a buďte poslední společně s náma.
1: Fajn, tohle je Fajn.
0: Tohle jsou už Temper City, jejich Self-Aware.

0: nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
6: Informační služby?
7: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
6: Kavárna?
7: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
6: Salonek?
7: Správně, uhodlo si.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
16: Fajn, vždycky ho.

0: No a úspěšně uzavíráme dopoledne. No a jdeme do té lepší části dne, říká se jí odpoledne. No a my si samozřejmě užijeme za chvilku Hot News s Adamem a start poslední společní hoďky, tak u toho buďte. Music Boost. Fajn.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
10: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
13: Jsme online.
14: Online.
13: Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
15: Hezký poledne, 4:12, tady Adam, pojďme se podívat, co se děje. Nobelovku za mír letos získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. 85-letá odbornice se dlouhodobě věnuje lidským právům a působila jako soudkyně několika mezinárodních soudů. Nobelův výbor ocenil hlavně její práci pro spravedlnost, mezinárodní právo a ochranu lidské důstojnosti. Apple začal brzdit výrobu nových iPhoneů 18 Pro, protože o ně podle dostupných informací není takovej zájem, jak firma čekala. Dodavatelům měl snížit říjnový objednávky součástek nejmíň o 15%. Důvodem je hlavně zdražování paměťových čipů, jejichž výrobu ve velkým skupují firmy kvůli datacentrum pro umělou inteligenci. Vyšší náklady tak prodražují i elektroniku. Obraz, který někdo koupil ve výprodeji za zhruba 660 korun, se později vydražil za skoro 30 milionů. Dílo americký malířky se přitom víc než 70 let považovalo za ztracený. Objevil ho hledač pokladů při výprodeji pozůstalosti a díky jménu na zadní straně zjistil, že by mohlo jít o vzácný originál. Nakonec se prodal za rekordní částku. Fajn.
0: Jezdíte opatrně v obci Neplachovice, okres Opava, ulice Hlavní, tady hlásí nehodu dvou osobáků. Bouralo se taky v Routnici, a to konkrétně v ulici Švermova, tak i tady prosím vás opatrně. No a se zdržením počítejte v ulici Náves Republiky v obci Šťáhlavy, okres Plzeň, i tady hlášená nehoda. No a ještě vidím D11, 90. kilometr na trase Jaroměř Praha, tady prosím vás odstavená dodávka s přívěsem, takže jestli se někde zdržíte, tak tady. Tak pomalu a bezpečně.
16: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Music

I po 12. hodině pokračujeme a s dobrou náladou, protože je dneska pátek, ano, poslední den pracovního týdne, který si prostě ještě tak užijeme. Jestli jste ještě v práci, tak pojďme to prostě společně nějak doklepnout. No a jak jinak, než se skvělým playlistem. Hned na startu Malcolm Todd, taky Joe, anebo právě teď Kellyn Einstein 27. Music Boost. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Malcolm toho jeho Earrings. To je dnešní Music Boost.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Takovej sex v práci je jako firmní e-mail. Stačí jedna chyba a ví o tom celá firma.
1: Posloucháš

0: Max George, Barcelona. Já vám říkám, že jednou někdo udělá song třeba o Praze, nebo o Brnu, nebo o Ostravě a bude se taky tam zpívat jenom Ostrava, Ostrava a bude to jednou fakt velký hit. Že jo? Za chvilku, prosím vás, Tate McRae, Just Keep Watching. Chtěla bych tady zmínit do éteru, že už od rána, opravdu, od rána chodí SMSky z jednoho čísla, kde opravdu někdo pořád prosí. Dobrý den, chtěla bych jenom říct, že jak jste včera vysílali s Matějem Plškem, bylo to skvělý, poslouchala jsem vás a je úžasný, mám Matěje moc ráda a moc ho pozdravuju. A opravdu těch zpráv je tady na to včerejší vysílání Matějovo opravdu dost. Já to neslyšela, to si asi budu muset ze záznamu pustit. Tak jo, já až Matěj uvidím, tak asi vyřídím všechny možný pozdravy. Děkujeme za zprávy, děkujeme za podporu. No a teď zpátky k Music Boostu. Tate McRae už za chvíli, tak hezký pátek.
1: Chceš zažít pořádnou studentskou party? Fajn. Gaudamus a Alkotour je zpátky. Už 13. října se v pražských Holešovicích utkají studenti 6 univerzit a Fajn Radio tě tam může dostat. Soutěžíme o vstupenky na Gaudamus Alkotour. Koukni na Fajn Instagram a zjisti, jak je vyhrát.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.

0: představ webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
14: Music.
15: Fine.

Na fajnu dohrává Calvin Harris, taky Dua Lipa, jejich One Kiss. No a naposledy, slibuju, naposledy vám to dneska připomenu. Dneska začínají komunální a senátní volby. Prosím vás, volební místnosti se otevírají ve 14 hodin a dneska se hlasuje až do 22 hodin, takže žádný výmluvy, že na to nemáte čas, jo? Můžete hezky normálně na večeři a pak si jít odvolit. V sobotu to pokračuje 8 hodin ráno do 14 hodin, no a můžete prostě rozhodnout o tom, kdo bude další 4 roky řídit vaše město nebo vaši obec, jo? Tak pojďme toho využít, té možnosti, že můžeme volit a můžeme rozhodovat o svojí budoucnosti. Prosím vás, s sebou nezapomeňte. Já vím, je to možná jako na malý děti, ale někdo z vás to možná potřebuje slyšet, stejně jako já včera od svého manžela. Vemte si občanku, nebo pas, anebo e-doklad. Já si ji málem nevzala. A teď já volím opravdu za, v jižních Čechách za takovou malou vesničku, kam musím dojet ještě teď z Prahy hodinu a půl. Takže by mě to hodně bolelo, kdybych se musela vracet. Tak jestli i vy se nechcete vracet, tak nezapomeňte na doklady. No a šup k volbám.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn.
1: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdě Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte lo.

0: Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
1: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

Na Fajnu dohrává Rue Gailey Wish You Single, zároveň náš poslední společný song dnešního Music Boostu. Já vám děkuju za společný čas, budu se na vás těšit v pondělí, vy si užijte pátek, užijte si celý víkend, jděte volit, důležitý. No a mějte se prostě fajn. No a v pondělí naslyšenou, v pondělí budu opět zase jenom vaše, tak ahoj. We got that hit. Fajn.

0: opět zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
5: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Tak nečekejte. Jezděte.
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
1: Na internetu je hodně věcí.
10: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
10: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
10: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: 2 minuty po 1 je tady Matěj a se mnou 3 čerstvý Hot News. Spojený státy chtějí poprvé po víc než 60 letech vykonat vojenskou popravu a plánují ji vysílat živě na internetu. Trest se týká bývalého armádního psychiatra Nigela Hassana, který v roce 2009 zastřelil na základně Fort Hood 13 lidí a dalších 32 zranil. Poprava je naplánována na 3. prosince. Její přenos ale vyvolává otázky ohledně veřejného vysílání takových událostí. George Russell ovládnul jediný trénink před velkou cenou Singapuru ve Formuli 1. Pilot Mercedesu zajel nejrychlejší čas a nechal za sebou Charlesa Leclerca z Ferrari a Landa Norrise z McLarenu. Russell ale bude mít v neděli těžší pozici, protože kvůli výměně součástí motoru odstartuje až ze zadní části roštu. Ještě dneska je pak na programu sprintová kvalifikace. A na Vysočině vypěstovali obří dýni. Borec z Třebíčska sklidil obří dýni, která vážila 296 kg a stala se tak novým českým rekordem. Nejrychlejší fázi růstu přibírala až 10 kg denně a pěstitel jí dopřával i přes 200 litrů vody každý den. Kvůli jejímu zvážení letos museli dokonce přivíst jeřábovou váhu.
12: Fajn. Mrknem taky rychle na silnice. Začneme čím jiným než D1. 266. kilometr je tam nehoda dvou osobáků na trase Praha-Polsko, takže opatrně, mělo by to být normálně průjezdný, ale jenom prostě ať o tom víte. Další nehoda je v Plzni v ulici Chebská, tam aktuálně probíhá vyšetřování, došlo tam k nějaký havárii osobáku, tak zase opatrně. No a potom v Krnově na náměstí Minoritů, tam se srazili osobák s motorkou. Dávám takhle obecně varování, jo, možná motorky, bacha na ně, cyklisti a tak dále. Prostě jezděte opatrně, no.
13: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Mike, check, 1, 2, páteček na Fajnu, rozjíždíme naplno. Fajn Warm Up s Kristý je tady, 4 nabitý hoďky a vy víte, že já jsem vždycky manažerka party a zábavy, takže to dneska jdem rozjet naplno. Pojďme na první track. Rudimental, John Newman, Feel the Love a vy pociťte tu lásku, pociťte tu energii. Jdem na to.

Shakira, Burna Boy, Die Die, totální party tady na Fajnu, pátek odpoledne a já se ptám, pojďme aspoň na tenhle víkend předstírat, že práce vůbec neexistuje. Protože to prý moc neumíme, podle vědců. Ano, jo, všichni to známe, zaklapnete notebook, zbalíte věci, vylezete ze dveří, jenomže tělo sice je na cestě domů, ale ten mozek, ne, ten zůstal v kanclu. A nejhorší zabiják je víkendu je přesně ten chronický zlozvyk, že stejně otvíráme pracovní mail. I o víkendu. Přečtete si zprávu od kolegy, který se zjevně nudí, no a přesně o tom mluví data. Že to ani není tolik o tom, kolik zpráv nám přijde, ale o tom toxickém pocitu, že i o víkendu nebo v dny volna musíme být pořád napříjmu a hned reagovat. Jakmile v sobotu ráno odepíšete na jeden blbej e-mail, tak ta hranice mezi normálním životem a prací, to zahazujete do koše. V pondělí se vzbudíte ještě unavenější než v pátek, takže dneska si nastavujeme hranice na víkend. O víkendu prostě nebudeme pracovat, odvolíme, to je jediná naše práce na víkend a jinak pojďme prostě se snažit tu práci zahodit. Napište mi, u jaký činnosti dokážete opravdu na práci vůbec nemyslet. Protože mám pocit, že častokrát, ať už děláme ostatní věci, i kdyby to byl nějaký koníček, tak pořád tam někde vzadu je takovej ten brouk, který nám tam říká, hele, co v té práci? Tak u jaký činnosti fakt dokážete vypnout? Ať se inspirujeme, dáme si tipy, co o tom víkendu dělat, ať fakt dokážeme úplně vypnout. Napište mi na 724634634 a já si myslím, že vypnout se dá taky vždycky u nějakého dobrýho songu. Takže my se společně vypneme teďkon s Lady Gagou a její Dead Dance, ideální.

0: Foreign Hunters a jejich Golden. Tenhle song jsme právě teď dohráli na fajnou. Doufám, že jste si ho pořádně vychutnali. No a páteček, to znamená, že si musíme dát tipy na činnosti, u kterých vypnout práci. Protože jsme řešili, že to moc z nás neumí, že si tu práci taháme i na víkendy, pořád máme pocit, že musíme být dostupný. No tak kdy teda můžeme být nedostupný? Ve zprávách jste se shodli, že to jsou momenty, kdy jdete štípat dříví. Těch zpráv tady je víc, nebudu je asi citovat, je to úplně jasný. No, jenom že my, který nemáme úplně s kým, tak na zahradě na chalupě je možná taky potřeba naštípat nějaký dříví. Aby, chápete, aby vám bylo teplo, protože když vám teplo, tak se taky cítíte líp, taky možná zapomenete na práci, u tepla krbu. No, to vlastně dává smysl, takže tohle je druhá metoda. No a nebo třetí, tady píše Klárka, že zapomene, když dělá tai chi. No, tak u toho chápu, že se zapomene na práci, zvlášť když si třeba představíte, že ten váš protivník je váš kolega třeba, který ho nemáte rádi, ne? To už jsme zase v práci. No nic, já jsem se od toho nedokázala odprostit, každopádně děkuju vám za tipy a zkusíme to udělat s dalším songem. S dalším songem zkusíme zapomenout na chvilku. Milky, Mulgrap, Just the Way You Are, budem zpívat, hrát, jo? Tak za chvilku, tady.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn, sleduj tohle všechno na našich socials. Fajn.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.
16: Viděl jsi to?
17: A co, jako?
16: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
17: No má bejt.
16: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
17: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky k recyklaci?
16: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
17: Radši dopij a jdi to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
18: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
19: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
21: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Animals, já jsem vám říkala, že pátek je party a tohle byl důkaz tady na fajnu. Určitě znáte ten pocit, když si objednáte z internetu nějakou věc a místo toho vám přijde třeba hadr na podlahu. Něco podobného se může stát, i když randíte. Tinder a tak dále, vy si vyberete podle fotky, no a naživo pak přijde úplně něco jiného. Tohle se stalo jedné TikTokerce, Carly, protože 2 týdny si psala s klukem, padaly tam komplimenty, pak proběhla jedna schůzka a ten týpek se vypařil, jo, jak pára nad hrncem. Jenže po pár měsících jí na seznamce omylem hodil like znova a ona se ho zeptala, co to jako má znamenat. Jenže on jí na férovku vmetl, že naživo nevypadala tak hezká jako na fotkách. A já se ptám, kdy se z profilovek na seznamkách stal regulární podvod na spotřebitele? Všichni to známe. Každý přidáváme asi ty nejlepší fotky, vybíráme si dobrý světlo, zatahujeme břicha, chytáme zlatou hodinku, vybereme si jeden úhel z 50 pokusů. No ale pak, když dorazíte naživo a zrovna tam to světlo není úplně ideální a tak dále, no, tak to pak někdy může být nepříjemné překvapení. Tam už pak možná někdy musí zasahovat Česká obchodní inspekce za klamovou reklamu, ale určitě jste něco podobného možná i zažili, proto mě zajímají vaše story. Šli jste někdy na rande a byla to takováhle klamavá reklama? Že ten člověk vypadal úplně, ale úplně jinak než na fotkách? Napište mi, jestli byl třeba o 20 let starší, než měl na fotkách na internetu. Jaký nepříjemný překvapení jste takhle zažili? A nebo naopak příjemný, protože někdy to může být i naopak, že člověk na fotkách nebude 11 z 10 a naživo jo. Tak mi napište 724-634-634 a k tomu nám zahraje Shimon Op a jeho Save My Soul.

0: páteční odpoledne si zlepšujete s Fajnem, taky s Edem Sheeranem, jeho track Azizem, který nám právě dohrál. A my hledáme podvodníky na seznamovacích aplikacích, respektive vaše zkušenosti, kdy někdo nevypadal úplně tak, jak měl. Inspirovali jsme se příběhem jedné slečny, který jeden chlapec, se kterým byla na randíčku, napsal, že se jí prostě, že se mu prostě nelíbila, protože nevypadala tak dobře jako na fotkách. Tak objevujeme i vaše zkušenosti. Zpráva tady. Přesně se mi to stalo. Na fotkách měl hladkou pleť a blondětý vlasy. A v realitě měl hnědý vlasy, hladký snad, jo? Ale jeho pleť ani nebudu komentovat. Změnit si barvu vlasů, to asi ještě oproti fotkám jde. Nicméně je asi dobrý mít tam tu aktuální, že jo? Ať pak nejste zbytečně překvapený. No a Vašek píše, ahoj, měl jsem kdysi velice nepříjemnou zkušenost z Badu, kde u slečny byly prezentovány fotografie před 20 kily a před 10 lety. A do toho měla ještě úplně schnilý zuby. Pokud na fotkách ten člověk nemá ani jednu fotku, kde má venku zuby nebo úsměv, většinou je to podezřelý. Já vím, že se některý lidi neradí fotit s úsměvem, ale trošku podezřelý to je. Takže vám děkuju, že jste se mnou sdíleli ty vaše příběhy. Bacha na to, bacha na tyhle podvodníky na sockách. No a to je vše. Za chvilku další song. Přesuneme se do pozitivní nálady společně s Pharrellem Williamsem a jeho Happy. Tady na Fajnu.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách
8: CZ, jednička na trhu letenek.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechny.

0: na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: is falling down.
1: Leony, don't worry, to je ideální zkaz tady od nás, fajnu k vám, ničím se nestresovat. A sen každého člověka, respektive asi možná spíš chlapa, je určitě někdy být superhrdinou. A něco podobného teď zažil 25-letý Sony v Anglii, protože si vyrazil na narozeninovou party v kostýmu Batmana, což možná může být inspirace, blíží se nám Halloween. Když si vemete tenhle kostým, tak bacha, aby se vám nestalo to stejný, protože přesně v tu chvíli, kdy on vyrazil v tomhle kostýmu do města, tak jeho kamarádce nějaký zloděj ukradl kabelku a začal zdrhat. Většina lidí by v tuhle chvíli asi volala policii, ale on, jak měl na sobě ten kostým Batmana, tak najednou ucítil životní příležitost. V hlavě mu zazněl tenhle soundtrack Batmana od Hansa Zimmera a rozhodl se, že prostě poběží za tím zlodějem. Vyrazil sprintem, pláštěnka mu vlála ve větru, no dopadl ho, dopadl, navíc se přidali i další kamarádi v kostýmech superhrdinů a chudák zloděj, když tohle viděl, tak teda pochopil, že proti lize spravedlnosti asi nemá vůbec žádnou šanci. Kabelku zahodil a zdrhnul. Sony pak tu kabelku slavnostně vrátil, novinářům řekl, že se jako hrdina necítí, ale přiznejme si, podle mě ten kostým má na sobě ještě dneska. A kdo by neměl? Takže inspirace na Halloween, kostým Batmana, třeba ještě zachráníte někomu svět. Ale teď si zachráníme den, aspoň pátek, já dneska budu vaše superhrdinka a taky Viktor Kal, Grey 256 a jejich track Jak vypadá den.

0: Jak vypadá den? Tak se jmenoval song od Viktora Kala a Greje 256, který jsme si právě pustili na Fajnu, a já věřím, že po téhle písničce váš den vypadá už naprosto perfektně. A taky proto, že před náma jsou ještě 3 společné hoďky. Takže tahle party nezastavuje, však to znáte. Pátek si musíme užít naplno. Před náma jenom zprávy s Matějem, potom doprava a pak zase zpátky k hudbě. Třeba Lola Young, Messi a nebo taky Taylor Swift, Fate of Ophelia. Už za chvilku tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparády.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Mami, já mám řidičák!
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
9: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
11: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
12: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
11: To nejlepší z rádia. A momenty, které musíš vidět.
12: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
11: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
13: Za pár vteřinek bude 1 minutka po 2. hodině, tak se pojďme dozvědět, co je kde novýho. Matěji?
14: Čtveřice astronautů se po 8 měsících ve vesmíru vrátila zpátky na Zem. Jejich modul od SpaceX přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Posádku tvořili 2 Američani, Francouzka a 1 Rus. Během mise pracovali na mezinárodní vesmírné stanici, odkud teď bezpečně dorazili domů. 3 vyprošťovací tanky a celodenní práce hasičů. Tolik toho bylo potřeba, aby dostali kamion s vrtnou soupravou z podmostu v pražský Krči. Souprava tam uvázla ve Vídeňské ulici a první pokusy o vyproštění selhaly. Jeden z tanků se při ní dokonce porouchal. Dnes ráno už ale byla souprava pryč. Doprava ale zůstává dál omezená kvůli poškozený vozovce. A v Berlíně vystavili kebab, který stojí 500 000. K jídlu ale není. Je z vosku a přidal se mezi slavné osobnosti v muzeu Madame Tissot. Tvůrci při výrobě rozebrali skutečný kebab a podle něj napodobili jednotlivé ingredience od rajčat až po cibuli. Předlohou byl jeden z nejznámějších berlínských stánků s kebabem.
13: Fine. Jak nám to drandí na silnicích? Bacha v Praze, ulice Hartigová, srazila se tam tramvaj s chodcem. To je možná takový univerzální varování, protože já tady pořád slyším ty tramvaje cinkat. Takže bacha, jo, tramvaj má vždycky přednost, to si připomínáme. Zároveň asi dejte bacha taky na D1, klasika, 296. kilometr Praha-Polsko. Je tam odstavený osobní automobil, tak jenom bacha, ať se mu dobře vyhnete. No a na závěr Tábor v ulici Soběslavská, nehoda 2 osobáků jsou v sobě. Zase opatrně.
15: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

2, 1, pokračujeme v téhle jízdě, vyladíte fajn warm-up s Kristý a před náma další společná nabitá hoďka. Já si myslím, že není na co čekat. Pátek, to znamená, potřebujeme co nejvíc hudby, co nejvíc tančit a co nejvíc dobrý nálady. Tak pojďme na první track, Lola Young a její Messy.

The Fate of Ophelia, tenhle krásný track od Taylor Swift jsme právě společně doposlouchali na Fajnu. A to, že většina z nás nikdy nebude mít vlastní byt, co je jedno. Hlavně, že máme v lednici paštiku za 300. Všimli jste si, jak my mladí, mileniálové i Gen Z, totálně ujíždíme na trendy po travinách? Jenom proto, že vypadají dobře na sociálních sítích? Vzpomeňte si třeba, jestli si vybavíte, takový ty mražený maliny v čokoládě. Člověk za to vysolil fakt nesmyslnou pálku. Bylo to teda dobrý, samozřejmě, ale v tom balíčku těch malin bylo třeba 12. 12 zmrzlejch kuliček, ale obal to mělo taky krásný. Takovej přesně, že to vypadá v košíku dobře, na internetu vypadá dobře. No a zatímco starší generace, ta si asi klepe na čelo a vždycky si říká, měli byste šetřit, vy rozhazujete za blbosti. Tak data i realita mluví jasně. My na to prostě máme argument. Při cenách dnešních nájmů, který teda omíláme furt, já vím, ale co máme dělat, tak víme, že na to ušetříme jenom stěží. Tak je možná lepší si dopřát aspoň a ne jíst suchý rohlíky, takže náš novej dostupný luxus je prostě prémiový nákup. Nekoupíme si drahou kabelku, nekoupíme si letenku na Bali, koupíme si drahý extra panenský olivový olej, ideálně ve spreji, abychom ho nepoužili moc, kváskový chleba, nějaký designový chipsy s mořskou solí, bůh ví čím, no a jsme spokojení, máme pocit, že jsme si dopřáli. Tak mi napište, jestli je nějaká takhle moderní trendy potravina, který jste podlehli vy a kterou jste si koupili jenom proto, že jste ji viděli někde na sociálních sítích. Ať už to byly tyhle maliny v čokoládě, dubajský pistáciový croissant nebo co já vím, napište mi na 724634634 potravina, který jste podlehli kvůli sociálním sítím. A mezi tím podlehneme společně zpěvačce s výborným hlasem Tiffany Ayres, Vertigo, právě teď na Fajnu.

0: Major Lazer, Justin Bieber, M.O. a jejich Cold Water. Další song za náma, takhle při pátečku. A zároveň koukáme na potraviny, které jsou trendy a kterým jste podlehli. Ano, my lidi jsme někdy snadno ovlivnitelní a dokazujou to i vaše zprávy. Tady někdo píše, podlehl jsem čokoládě za 200 korun od jednoho influencera, nebudeme ji jmenovat, je to mezinárodní influencer, zahraniční, ale píšete, že to stálo za starou belu, že oproti tomu je dobrá taková ta klasická čokoláda, kterou všichni určitě známe. Další zpráva, podlehl jsem matcha čaji hned od první chvíle, piju ho pořád a nedám na něj dopustit. Tady mě překvapilo, že někoho zaujal tenhle čaj na první dobrou. Já mám totiž pocit, že k matche se častokrát musíte propít. Já když jsem ji měla poprvé, tak jsem řekla, že to chutná jak posekaná tráva, ale taky jsem se k ní dopila, takže ano, tenhle trend chápu. No a na závěr Peggy, to byla hezká zpráva. A Peggy napsal, že jeho potravina je naše vysílání, že to má jako takovou dietu. No tak já vám pošlu nějaký dezert, ne? Co vy na to? Za chvilku si dáme tady ho svým se Mr. Know It All. Tenhle track, tak buďte ready. Dobrou chuť.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
11: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
10: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
12: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
13: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

A jejich song Up Till Dawn nám právě teď dohrál na fajnou. Zpívá se tam Noc je ještě mladá, my máme zábavu, popijeme drinky. Co je lepší song na pátek? Ale bacha na to, pivo vám totiž může někdy pořádně vrátit karmu. V Česku něco takového se teď stalo, byla to pivní karma, která měla sílu minimálně 6 stupňů Richtrovy škály, protože představte si loupež století po Česku. Samozřejmě v hlavní roli pivo a jeden odvážný zlodějíček, který se rozhodl, že si zadarmo odnese domů dvě basy. Jenomže místo toho, aby tu bednu vzal zhora jako civilizovaný člověk, tak on se pokusil o takovej geniální kousek, zahrál si asi na kouzelníky nebo Boba a Bobka z klobouku, no a vzal tu ze spoda, v té vteřině ale neúprosně nastoupila několika metrová pyramida plná skla, se zhroutila, fyzika prostě neúprosně takhle dopadla na něj a ten plast se to rozhodlo se to prostě, že to na něj spadne. Dopadlo to blbě, asi si to dokážete představit, možná jste ty záběry i viděli, takže tady nemusela zasahovat žádná ochranka, žádná policie. To pivo se zkrátka začalo bránit samo. Týpek teda nakonec s těma basama nějakým zázrakem utekl, ale policie si na něj samozřejmě došlápla a k výslechu potom už chudák nenakráčel jako nějaký vítězný gangster, ale byl zmalovaný modřinama víc než dětský omalovánky. Nicméně příběh super, všichni jsme se pobavili, ale já jsem si říkala, že asi častokrát jsme někdy udělali nějakou takovou blbost, že jsme si sami přivodili zranění. Tak mě zajímalo, jestli jste udělali takhle nějakou taky blbost a pak to dopadlo blbě. Tak mi napište na 724634634, jaký nejbizarnější zranění z vlastní blbosti jste si vy sami přivodili. Tak, napište mi a k tomu Nico Santos, Why Don't You Stay?

0: Hard Be Mine, další track za náma, 14.42, páteček a my koukáme na páteční zranění, respektive ne na páteční, ale zranění z blbosti. Protože jsme se bavili o tom týpkovi, který se pokusil ukrást basu piv a celá ta pyramida piv se na něj jaksi sesypala. Tak jsme zjišťovali, jestli se vám někdy stalo něco podobného. Jarda píše, já jsem si kdysi strčil prst do drtičky větví, špičku kosti jsem měl úplně na prášek, já si to asi představuju až moc živě, nevím, jestli to zvládnu dočíst. Naštěstí mi prst zachránili a mám tam jenom pěknou jizvu a chybí mi nahoře kousek bříška. No, byl to pěkný fujtajbl. Jardo, slovo fujtajbl to podle mě vystihuje naprosto přesně, ale doufám, že to byl omyl strčit prst do drtičky větví, že to nebyl nějaký pokus. To doma rozhodně neskoušejte. Nelča píše, letos na dovolený v Řecku jsem si zlomila kotník a přetrhala vazy. Šla jsem po schodech. Stalo se to ve 40 stupních, hotel měl pouze schody, takže 4 patra dolů a 3x denně. Turisti si mě fotili, natáčeli, byla jsem hlavní atrakce poslední 4 dovolený. Byli jsme tam 12 dní a o nemocnici a péči bych mohla napsat knihu. Doteď marodím. Tak to mě mrzí, dávejte na sebe bacha. Já vždycky říkám, že pátek je jedna velká party, ale i v ten pátek a i v dny, kdy paříte, nesmíte zapomenout na bezpečnost. No a na závěr ještě Petra. Petra píše, ahoj, skočila jsem z postele a nade mnou byl velký lustr. Rozbil se a střep se mi zarazil dozad. Dodnes tam mám jizvu. Já vlastně nevím, jestli jsem se vás na tohle téma měla ptát, mě to bolí za vás. Dávejte na sebe bacha. Já to vždycky říkám v dopravě, ale asi to budu říkat i takhle, během normálně písniček. Takže opatrně, až budete u těch následujících písniček tančit, tak nezapomeňte, ať se porozhlídnete, co je kolem vás. Prostě opatrně. A další track za chvilku, Alex Warren, jeho Fever Dream. U toho budem spíš zpívat, než tančit, takže dobrý, to zvládnem. Tak za chvilku.
1: New music show. Tenhle song zatím

0: potrebuje.
1: New Music Show.
0: Piatok od 6 na Fajn.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KickTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kick. Víc než si myslíte.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
0: CZ.
7: Mám jen 10 vteřin na to.
4: Tak najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
0: CZ.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Dobře, dám ti 3 nápovědy.

0: Milionářů. Stač teplný tiket a jste ve hře.
1: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

Fine Warm-upem s Kristý a taky s Fastboy a jejich trackem Beautiful Life. Jo, připomněli jsme si, jak ten život je krásný. A teď si připomenem další lekci flirtování. Já nevím proč, ale na tom internetu je těch rad tolik, že bychom to mohli rozebírat asi úplně každý den. A co byste si tak jako představili, když byste slyšeli radu s názvem Lepivé oči? Já když slyším kombinaci slov lepivé oči, tak si představím někoho, kdo čeká na pohotovosti se zánětem spojivek a čeká, než mu předepíšou antibiotika, ale podle psychologů je to další geniální trik, že se prý podíváte na toho člověka, který se vám líbí, jakmile vás načapá, tak stydlivě, nonšalantně uhnete pohledem, pak se podíváte znova a tentokrát už ten pohled udržíte o chviličku díl. Necháte doslova ty oči přilepený, o to ten název, no a pak se otočíte zády a čekáte, až za váma ten člověk dokluše. Jednoduchý, ne? Prej to odbourává nejistotu a vysílá to jasný signál, jsem tady a líbíš se mi. Já ale nevím, jestli kdyby to na mě někdo zkusil, jestli by to na mě spíš nevysílalo signál, vybral jsem si tě a dneska večer tě zavraždím. Já nevím, mně to připadá tady ty rady někdy opravdu trošku šílený. Jen ten pohled vydržíte o vteřinu díl a místo osudový lásky fakt můžete vypadat jak vrah, co si zrovna vyhlídl svoji další oběť. Tak bacha na to, ale můžete to vyzkoušet o víkendu a dejte mi pak v pondělí vědět, jak to fungovalo. Nemáte zač, k tomu další track. Zara Larsson, Lush Life, pokračujeme v letní hudbě, i když už máme říjen. No a co? Pravidla nás neznají.

0: Lush Life. Doufám, že jste si to pořádně vychutnali, že vám to dodalo energii, protože s tímhle songem to ani jinak nejde. A se mnou očividně taky ne. Před náma další hočky, takže určitě zůstaňte se mnou. Čeká nás doprava, taky zprávy s Adamem a pak další nálož hudby. Třeba Mark Ronson feat Bruno Mars. Dáme si tady takový uptown funky wop. Za chviličku, tady na Fajnu, tak rozhodně zůstaňte se mnou.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: 11 on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Odbyla nám třetí hodina, to je čas zjistit, kde se co šustne. Co pak, Adame?
3: Evropský parlament odmítá uznat výsledky letošních ruských parlamentních voleb. Europoslanci tvrdí, že volby nebyly svobodný ani férový a kritizují taky hlasování na okupovaných územích Ukrajiny. Nově zvolenou ruskou státní dumu proto nepovažují za legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruska. Rodiče letos dávají dětem do školy častěji zdravější svačiny. Tradiční chleba pořád vede, ale sladkosti a sladký pečivo v krabičkách častěji nahrazuje ovoce nebo zelenina. Sladký pečivo má dneska ve svačině jen 5% dětí, zatímco před 5 lety to byla desetina. Svačiny pro jedno dítě vyjdou rodiče průměrně na 8000 korun ročně. Justin Timberlake se omlouvá za svůj beatbox. Tvůrkyně na sociálních sítích připomněla, jak zpěvák během vystoupení pořád dělal zvuky pusou. Timberlake se tomu do komentářů zasmál a napsal, že se omlouvá. Zároveň ale dodal, že nemůže slíbit, že už to nikdy neudělá.
2: Fajn. Drandíme bez nehod nebo ne, to se teď dozvíme. V Olomouci v ulici Janského nehoda je. Jsou tam sobě dva osobáky, takže bacha na to. Potom máme problém v Ústí nad Labem v ulici Nová, tak tam překáží na vozovce naštěstí ne nehoda, ale porouchaný nákladák, což může být docela velký problém, když si vezmete, jak velký nákladák je. No a na závěr D5, 76. kilometr trasa Praha Rozvadov. Další nehoda, dá se tam projet, ale se zvýšenou opatrností, což znamená opatrně, ale to platí pro všechny.
4: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
2: Fajn forma pokračuje, další hoďka s Kristý před náma a pátek je blázní mají svátek, taky si řekneme, proč je někdy prej výhodný být nevěrný. Opravdu, ano, blázní mají svátek, jestli se tyhle věci píšou na internetu, já, no, povím vám to za chviličku, budete se z toho asi zbláznit jako já. Tak za chvilku, teď jdeme na první track. Mark Ronson, Bruno Mars.

John, Turn the Lights Off, další pecka tady na Fajnu a nevěra vám může zlepšit život. Je šílený tohle říct, já vím, řekla jsem to, ale počkejte si, já jsem totiž dneska narazila na novou psychologickou studii a normálně mě to úplně vyděsilo, protože vědci tam přišli s tím, že nevěra partnera vám v životě může vlastně hrozně prospět, jo? Že když vás protějšek podvede, tak sice zažijete příznaky posttraumatického stresu, no ale potom přijde posttraumatický růst a to se vyplatí. Díky tomu, že vám někdo zlomí srdce, pošlape důvěru, tak díky tomu si prej konečně uvědomíte tu vlastní hodnotu, nastavíte si zdravý hranice a posunete se jako člověk. Dělá si ze mě někdo srandu? To neexistují nějaký lepší cesty k seberozvoji? Třeba jít si přečíst knížku, začít meditovat, běhat, koupit si permanentku do fitka. Podle mě je to lepší, než abyste museli přistihnout partnera v posteli s někým jiným a doufat, že vás to duchovně obohatí. Od kdy se zahýbání považuje za wellness víkend pro duši a motivační kurz zdarma? Ne, zlomený srdce podle mě není položka na seznamu seberozvojových cílů pro letošní rok. Doufám, že jste si nikdo z tohohle takovýhle poučení neodnesli. Ale je pravda, že těžký situace nás někdy docela donutějí se tak jako změnit, dojít k nějakému uvědomění. Tak mě zajímá, jestli vy jste zažili nějaký takový moment, který doufám nemusel být vyloženě takhle špatný, nevěra a tak, ale v jakém momentě v životě jste si řekli tak, potřebuju změnu. Co vás k tomu přivedlo, že jste najednou úplně změnili sami sebe? Napište mi na 724-634-634. No jsem zvědavá, třeba nás zase něco inspiruje, ale ne k tý nevěře. To ne, prosím vás, toho si neberte po naučení. Teď si pustíme Adélu, její Red Bottoms. Let's go.

0: Revolving Door, to byla výborná songa takhle na páteční odpoledne. No a my tady probíráme věci, které vás přivedly k nějaký životní změně, nějaký zásadní události. Stano píše, ahoj, dělám v gastru a přestal jsem pít celkově alkohol, pivka a začala proměna. Každý volno jdu do fitka, kardio a jedu. Mám za 6 týdnů 8 až 9 kilo dole a zamiloval jsem si to a jedu dál. Člověk se cítí líp a lehčí, je to top. No tak tady máme takovou páteční motivaci, já vás většinou motivuju teda k tomu spíš jít si užívat víkend, ale pro někoho může být i tohle ideální představa víkendu jít do fitka. René píše, ahoj Kristý, já jsem v roce 2014 po těžký nehodě v nákladním autě v Německu přehodnotil přístup k životu a přestal dělat spousty věcí, co mě mohly lehce poslat na onen svět. Jízda na motorce, lezení po skalách, bungee jumping, přesto se mi nevyhly další pobyty v nemocnici, a to i v Egyptě kvůli potápění, ale minimalizoval jsem rizika. Minimalizovat riziko, to je základní bod, ale to neznamená, že si přestanete užívat života. Jak já vždycky říkám, žijeme jenom jednou, ale samozřejmě je potřeba vědět, že fakt žijeme jenom jednou. Takže opatrně na sebe, ale ten víkend si pořádně užijte. Já vám děkuju za vaše zprávy a za chvilku pokračujeme v nálože hudby. Čeká nás třeba James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey a jejich Waterfalls.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
5: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
18: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
11: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Mr. Props Waves. Tenhle track vás měl zase naladit o něco na lepší náladu. O něco lepší náladu, tak, tady na fajnu. No a teď půjdeme spolu zase být posedlí. Vy už víte, co nás čeká, protože určitě všichni víte, že máme podcast Posedlí, který se věnuje reality show. Jo, teď je podzim, nejlepší čas na to sledovat reality show. Máme Love Island na svém vrcholu, taky Zrádce. No a my tohle všechno sledujeme a pak pro vás zpovídáme, jak srdíčka, tak Zrádce, tak věrný i nevěrný srdíčka. Teďkon jsme měli třeba v podcastu Tomáše z Love Islandu, takže na to určitě můžete mrknout u nás na YouTube. Tomáš tam dropnul docela dobrý zákulisní info, tak kdyby vás to zajímalo a pokud Love Island sledujete, tak tady se dozvíte spoustu věcí, které třeba nikde jinde ani ne. Stejně tak jsme tady měli Moniku. Monika z Love Islandu vypadla po velice intenzivních pár dnech na vile, kdy to stihla prostřídat Ondřej, potom Pepe, potom jí Pepe vyhodil, vyměnil jí za jinou holku, což je docela takový bolestivý téma a i o tomhle se Monika u nás v podcastu rozpovídala, takže doporučuji mrknout na náš YouTube, najdete tam podcast Posedlí a jsou tam jak Zráci, tak Love Island. Kdybyste chtěli zabrouzdat i do minulosti, je tam toho mnohem víc, takže doporučuji plán na víkend jasný, dokoukat všechny díly Love Islandu, všechny díly Zráců a pak mrknout na ten podcast a budete informovaný úplně o všem. Ideální kombinace. No a k tomu si můžete taky pustit na našem Instagramu Reelska, kde máte sestřihy těch nejlepších momentů pro ty z vás, co nemáte tolik času. Mrkněte na to a teď jdem mrknout na další track. Malcolm Todd Earrings právě teď na fajnou.

0: Alexa, Faithless, New Religion, další ideální track takhle na pátek. A dneska v pátek 9. října máte oficiální povolení ztratit všechny zábrany. Tenhle legendární track od Floridy a T-Paina totiž dneska slaví narosky a lepší energii na pátek prostě nevymyslíte. Takže dneska zavřeme všechnu práci, neodpovídáme na maily, už úplně všechno ignorujeme. Jediná věc, co dneska má jít dolů, jsou vaše standardy a taky boky na zemi, jo? Jak to tam Florida zpívá, jdeme povinně low, low, low. Za chvilečku všichni společně půjdeme low v trošku jiný verzi tohohle tracku, ale pustíme si ho. 71 Digits a Florida, jejich verze Low, už za chviličku tady na Fajnu a přejeme tomuhle songu všechno nejlepší. Pojďme to pořádně oslavit. Warm-up.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
13: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
14: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Are you ready?
15: My name is Somber.
20: What up, it's Kehlani.
21: Hey, it's Taylor Swift.
22: Back to the hits.
23: Right, babe.
14: Fajn.

Let Me Love You, to byl DJ Snake a jak jinak než Justin Bieber. Tady na Fajnu 15.51 a jestli jste stejně jako já vyrůstali na Disney Channelu, tak je čas dát si botox. Musical totiž vyšel v roce 2006, což znamená jedinou a naprosto děsivou věc. Letos High School Musical slaví přesně 20 let od premiéry. 20 let od chvíle, kdy jsme všichni byli zamilovaní do Zac Efrona, řešili, jestli jsme tým Sharpay nebo Gabriela. No a teď ta nejkrutější facka.

od reality. Když si to spočítáme, tak pro naší generaci je High School Musical přesně to stejný, co byla Pomáda pro naše rodiče. Protože Pomáda vyšla 1978 a možná si pamatujete, jak vám rodiče říkali, že tehdy ujížděli na Johnu Travoltovi v té kožené bundě a my jsme si říkali, ježiš, zase nějaký starý film pro pamětníky. No, tak gratuluju, teď jsme ti pamětníci oficiálně my. Zatímco my máme pocit, že Troy Bolton zpíval na basketovém hřišti teprve předevčírem, dnešní děti budou asi myslet, že Zac Efron je historická památka z minulého století. Možná mi na to řeknou, že to je něco, jak kdybych viděla dinosaury. Kde si můžu zažádat o důchod a předplatný časopisu pro seniory, prosím pěkně? No nic, no, tak asi čas dát si rewatch High School Musicalu, mrkněte na to, šiřte to poselství mezi mladší generace, ať vědi, jaký kulturní dědictví to bylo. A my si teď pustíme další kulturní ikonu, Taylor Swift a její song Elizabeth Taylor, právě teď na Fajnu.

0: Harry Styles, jeho hit Dance No More, ve kterém zpívá o tom, že DJové už dneska netancují. Ale já doufám, že vy jste tančili, protože to je dneska naše společná mise. Já jsem velitel téhle akce a musíme dneska tančit, zpívat pátek. Vy to víte, já ten pátek prožívám extrémně a doufám, že vy ho prožíváte se mnou, takže si to pojďme užít. Pokračujeme v tom, ještě jedna hoďka se mnou nás čeká dneska, takže to musíme pořádně odpálit. Mezitím zprávy s Adamem, pak se mrknem trošku letmo na dopravu a pak zpět k hudbě. Čeká nás třeba Teddy Swims, jeho Bad Dreams, anebo taky Rugal, Wishful Thinker. Samý dobrý pecky před náma, tak zůstaňte se mnou i nadále.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Je
2: čas.
3: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
4: vás. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
6: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
1: Jsme online.
10: Online.
1: Jsme na DAB+.
10: Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Na hodinkách 2 minutky po čtvrtý, to znamená, že je čas na zprávy, Adame.
11: Cermat po letech vyhrál spor o pokutu za zakázku na maturitní testy. Antimonopolní úřad mu v roce 2015 dal pokutu za to, že zakázku na informační systém zadal bez soutěže. Původní pokuta byla 500 000, později klesla na 350 tisíc. Po několika rozhodnutích soudů teď úřad řízení definitivně zastavil a Cermatu vrátí 350 tisíc korun. Rusko pochválilo Slovensko za novej pomník sovětského maršála Ivana Koněva a zároveň ostře zkritizovalo Česko. Pomník odhalili u Dukelského průsmyku, zatímco Praha nechala Koněvovu sochu v roce 2020 odstranit. Ruská diplomacie označila český postup za barbarství a slovenský naopak za správný přístup k historii. Finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas se na další velkou cenu do Singapuru vydal trochu netradičně. Místo letadla nasednul na kolo. S přítelkyní urazil z Malajzie asi 420 kilometrů a cestou potkal třeba kobru, krajtu nebo obří ještěrky. Největším dobrodružstvím pro něj byla noční jízda džunglí. Do Singapuru dorazil po 4 dnech.
0: Fajn. těm kolama. Jdeme se podívat na silnice, jak to máme. V ulici Štěrboholská v Praze je nehoda, osobák s nákladákem. Docela to tam překáží, můžou se zastvořit nějaký kolony, takže opatrně v Hradci Králové, v ulici Hradecká, očekávejte další zdržení. Tam je odstavený automobil pro poruchu, ale očividně tam taky trošku překáží. No a na závěr moje oblíbená zpráva ze silnic. V ulici Freštátská ve Zlíně jsou na vozovce podle policejního zpravodajství 3 krávy. Nevím, jak je to myšleno, každopádně, jestli tam pojedete, tak opatrně.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.

0: Kristý.
1: Please welcome to the stage.
2: Jste ready? Já doufám, že jo, protože před náma je poslední hoďka fajn warm-upu pro tenhle týden. To znamená, že to musíme rozjet naplno. Je tady Kristý, vaše ministryně páteční zábavy, takže to pojďme rozjet. První track před náma, tenis, spojím si jeho Bad Dream.

Amber Undressed, to je ideální soundtrack k říjnovýmu dni, k takovýmu dni, kdy už se opravdu ochladilo. A já mám zase jednu otázku. Proč muži milujou potvory a holky zase parchanty? U holek se to řeší od jak živa, že hodnej kluk nosí kytky, píše básničky, ale my holky stejně utečeme za takovým tím drzým týpkem, co nám odepíše jednou za tři dny. Jenomže pánové v tom jedou úplně stejně. Nenadarmo existuje legendární knížka s názvem doslova Proč muži milují potvory. Jakmile jsme moc hodný holky, sedíme doma a jenom čekáme na to, než nám napíšou a tak, no tak chlap začne zívat nudou a vytratí se veškerá jiskra. A psychologové v tom mají klasicky naprosto jasno. Není to o tom, že bychom chtěli zlý partnery, to ne. Ale potvory i parchanti mají jednu společnou věc. A tou teda nemyslím to první stejný písmenko na začátku těch slov, ale to, že mají vlastní život, držej si odstup a nepoložej se z nikoho, vy víte na co. V obou dvou pohlavích se pak probouzí takový ten prastarý lovecký pud. Přiznejme si to na rovinu. Koho by bavila lovecká sezóna, kdy vám ta srnka sama zazvoní u dveří, lehne si na pekáč a ještě se posype kmínem? To už není lov. Nás baví ten adrenalin v revíru. Když ta kořist trošku utíká, drží si odstup, má vlastní život a vy se musíte snažit, abyste ji vůbec ulovili. No a jakmile je někdo 100% k dispozici a podřídí vám celý svůj život, ta hra končí. Láska je hold džungle a my chceme lovit, ne krmit zvířátka v zoo. Tak mi napište, jestli vy máte radši, když ten člověk je taky takovej trošku zlobivej, to je asi špatný slovo, ale jestli se to taky spíš na ty parchanty a potvory, nebo máte radši hodný kluky, hodný holky. Koho si vybíráte jako partnery? Napište mi na 724-634-634, jak to máte vy, a k tomu si pustíme Rue Gale Wishful Thinker.

hit Head and Heart, další party track tady u nás na Fajnu a řešíme, jestli jsou lepší potvory a parchanti nebo hodní kluci a holky. Jak to máte vy? Protože jsme zjistili, že podle vědců všichni máme trošku rádi tu nedostupnost, když můžeme lovit, jako kdybychom lovili nějakou dravou zvěř. No tak se jdem podívat, jak to máte vy. Eliška píše, zdravím, já preferuji určitě hodnější kluky a zatím to funguje už 3 roky. Aha, tak tady možná je ten háček, proč některým z nás to nefunguje, protože nehledáme ty hodný, že jo? Káťa píše, ahoj, kdyby byl chlap až moc hodný, možná bych naopak začala pátrat po tom, kde je háček. Já mám ráda, když mě muž chce, dobývá a nedá mi pocit, že už má splněno. Další zpráva, ahoj, já jsem něco mezi. Něco je na tom ale i k zamyšlení. Záleží, jestli hledáš zábavu nebo loajalitu ve vztahu. No a na závěr tady zpráva. Čauky, já bych potvoru rozhodně nechtěl. Nejlepší jsou hodné holky, co jsou trochu blázni. V tom dobrém smyslu slova. A na závěr, aha, tak ještě jedna zpráva, teď už úplně poslední. Ahoj, fajn, já jsem rak, takže já miluju krmení zvířátek v zoo. Důkazem bude, že mi je 31 let a už jsem 10 let ve spokojeném vztahu. No tak z vašich zpráv vyplývá, že spokojený jsou fakt jenom ty, co hledají ty hodný kluky a holky. No, možná bychom si z toho fakt mohli něco vzít. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, budu předstírat, že jsem se poučila. No a k tomu další track. Za chviličku Eva Farná, Perpetuum Mobile, tady na Fajnu, to si všichni zaspíváme.

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: firmanazážitky.cz.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
18: Tak nečekejte, jezděte!
19: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
20: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
19: Více na kopecký.cz.

Ladíte fajn, půl pátý odpoledne a nám právě dohrál ideální track na cestu domů. Good Neighbors, song s názvem Home. Proč pro boha nejde někdy stišit hlasitost některých lidských zvuků? Teď doufám, že si tohle neříkáte o mém vykecávání v rádiu, protože mě si teda stišit čudlíkem na palubce můžete, i když by mi to teda zlomilo srdíčko, ale spíš se ptám na lidi v reálném světě, kdy vám prostě to tlačítko stlumit chybí. Vyšla nová vědecká studie o tom, jaký lidský zvuky ještě společnost toleruje a kdy už ty zvuky v lidech vyvolávají čistý odpor. Podle vědců máme od dětství jasný pravidla. Smích v baru? Super. Smích v knihovně? Trapný. No a zvuky zvracení nebo křik? To je docela logický, to nikdo slyšet nechce. To je sice moc hezký zjištění, ale já bych těm vědcům doporučila jednu jízdu tramvají. Protože jakmile vedle vás v uzavřeném prostoru někdo začne provádět takový ten hluboký, vlhký, absolutně nechutný kašel, bez toho, aniž by si dal ruku před pusu, v tu chvíli moje tolerance zvuku absolutně končí, já v duchu sepisuju závěť a je to za mě jeden z nejhorších zvuků lidských, jaký můžete slyšet. Nebo potom lidi, co místo, aby normálně smrkali, tak troubějí do těch kapesníků tak intenzivně, že to zní jak ranní svolávání jelenů v říji. Proč máme všichni sluchátka narvaný na maximum? No přesně kvůli tomu, abychom nemuseli poslouchat tyhle zvuky, že jo? Máte taky nějaký zvuk, který vám vadí? A myslím lidský zvuk, který vydávají lidi při některých aktivitách? Napište mi, jaký lidský zvuk vám vadí? Na 724-634-634, ať už je to chrchlání, smrkání, zhlasitý zívání, nebo třeba když někdo žvejká se zvukovou kulisou. Napište mi, jaký zvuk vadí vám, no a k tomu si dáme zvuk, který nám naštěstí nikomu vadit nebude. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, to si naopak pořádně užijem.

0: Maxi Hit Spot Fake jsme právě doposlouchali společně tady na Fajnu 16.41 a jdeme vypínat lidský zvuky. Nemluvení, ale zvuky, které lidi vydávají při různých činnostech a vám jsou nepříjemný. Protože jsme se shodli, že třeba smích je super a tak dále, ale nechcete asi slyšet úplně kašlání a tak dále. No a vypíšete. Ahoj, když přítelkyně začne v noci skřípat zubama, tak bych jí nejraději z té postele vykopal na balkon, který nemáme. A o mlaskání u jídla ani nemluvím, to bych zabíjel, píše Robo z Ostravy. Julinka píše, že nesnáší smrkání. Další zpráva tady, když někdo chrápe, moje mamka třeba, to je hrozný, zdravím do rádia, pozdravuju všechny, to píše Niky. Shodujete se zase na mlaskání při jídle, to je další zpráva. No a potom tady máme ještě, ahoj, jsem Terka, vadí mi, když někdo začne hrozně chrchlat, klasika. Aluš, ta taky píše, že nesnáší, když kluci ve třídě řvou takový ty trendy typu 6-7. No a na závěr zase mlaskání. Mě nejvíc vadí, i když někdo jen trošku mlaská, ale i hlasitě žvíká. U zvířat mi to nevadí, u psů i u koček je to roztomilý, ale u lidí je to hrozný. To je zajímavé, jak máme dvojí měřítko. Když zvířátka vydávají různé zvuky, tělesné tekutiny, tak jsme s tím v pohodě, ale jakmile má člověk něco takového, tak to ne. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, přeju vám, abyste dneska žádný takový nepříjemný zvuky necítili, neslyšeli. A my za chvilku si pustíme další zvuk, který vás naopak velice potěší. Dominik Fajk, White Keys, to bude taková pohodička, trošku na uklidnění. No a pak pokračujeme dál v party, tady na Fajnu.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
11: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
12: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
15: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
14: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
16: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
17: Drby s

0: Come on, I hope, překrásný track Save My Soul nám právě dohrál na fajnu 16.52 a vy už víte, co to znamená, že jsme se dobře...
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře...

0: mě baví.
1: Jo, dobře jsme se bavili, 4 hoďky za náma a vlastně celý týden. Od pondělka do pátku tahle nálož dobrých tracků, zábavy, energie. Máme to za sebou, doufám, že jste se se mnou bavili tak jako já s váma. Dneska jsme se naučili další flirtovací trik, takzvaný lepivý oči. Prosím vás, neznamená to, že vemete vteřinový lepidlo a zalepíte tím někomu v oči, aby vás neviděl a pak, že se mu budete víc líbit. Takhle to není, ale máte se na toho člověka podívat, potom ten pohled trošku s ním uhnout a pak se zase pohledem vrátit. No a takhle prej můžete někoho zbalit, což se vám může o víkendu hodit. V pátek, v sobotu, jestli půjdete někam na party, tak to vyzkoušejte a po víkendu si řekneme, jak to zafungovalo. Moc se bavte, užijte si víkend naplno, odpočiňte si, zahoďte tu práci na chviličku, to jsme si taky říkali, že je potřeba tu práci na chvilku úplně vypnout, takže vypínáme, ale vy rozhodně nevypínejte Fajn, protože po mně přichází Jumpik, s ním jedna nabušená hoďka a pak ještě Soňa se svojí New Music Show, kde se dozvíte, jaký jsou nový tracky, no a to za to stojí, takže Fajn s váma bude i celý pátek, celý víkend a my se slyšíme zase od pondělka do pátku příští týden. Mějte se krásně, skládejte básně, posílám pac a pusu a taky poslední song. Kellyn, Dollar Prince, Superstar, právě teď na Fajnu. Bye, babes.

0: Vašku, Jindra Žampa.
1: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obál.
7: A v baťužek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
0: Na internetu je hodně věcí.
10: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
10: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
11: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
0: Fajn Drive.
10: Fajn.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
12: OK, 17. hodina odbyla, to znamená, že startuje pátoční Fajn Drive. 1,5 nabitá hodinka je před náma, pojďme si to užít doplnej. Za chvíli si povíme o tom, proč holky upřednostňují bedboje oproti hodným kloučkům, jako jsem třeba já. Do té doby Giant Rooks nebo Justin Bieber právě teď na Fajnu.

0: Giant Rooks Wanted Back. To je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu a asi už jste si taky někdy řekli, proč některé holky odmítají hodného kluka, ale pak se zamilují do týpka, který je totální bad boy. Hele, určitě to znáte. Máte kluka, který je milej, pozornej, napíše vám, zajímá se o vás. No a stejně to tam prostě není. Pak přijde nějaký frajer, který se skoro neozve a vy na něj nemůžete přestat myslet. Ono to ale nemusí znamenat, že holky chtějí nějakýho blbečka. Někdy prostě chybí ta jiskra a někdy nás víc přitahuje člověk, u kterého si nejsme úplně jistý, na čem jsme. Že tam je to záhodno, který musíme objevovat. Hele, napište mi, co vy na to? Dáte přednost hodnému klukovi, holky? A nebo radši toho bad boye, u kterého právě nevíte, na čem jste? Tentokrát je to otázka hlavně na holky, ale klidně se k tomu vyjádřete i vy, borci. 724-634-634.
1: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
2: Jsme Fajn.

0: Direction, Kiss You, neskutečný banger, který nám dohrál na Fajnu při pátočku 9. října. Já jsem se vás ptal, holky, na to, jestli preferujete hodný kluky anebo pořádný bad boye. Tady Jitka mi napsala, za mě určitě hodný kluk. Už jsem si prošla bad boyema a děkuju, stačilo. No, tady někdo přišel k rozumu. Niky napsala, já mám ráda bad boye. Hodný kluk je super, ale když tam není chemie, tak s tím nic neuděláš. Ajajaj, ale do třetice oproti tomu Verča napsala, já chci hodnýho kluka, který se umí chovat jako bad boy, když je potřeba. Aha, chápu, kam těch narážíš. Fajn drive. Fajn.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Sakra! Moje záda.
10: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
11: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
12: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tim nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Hudba, hvězdy, zákulisí.
15: A to nejlepší z internetu.
14: Instagram, TikTok, YouTube.

Dětí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Na

posloucháte fajn. Tohle to byl Damiano David za Majkem Jindra a lidi, fakt si myslíte, že vám jedno pivo po práci pomůže vypnout hlavu? Víte, jak si člověk po celém dně v práci řekne, že už to má dost a potřebuje si rád něco dobrýho, jako odměnu? No, vědci zkoumali, co se děje s tělem, když si po stresové práci dáte pivko. U chlapů, kteří dostali normální pivo, naměřili větší pokles stresových hormonů než u těch, kteří měli nealko. Takže to funguje. Každopádně to ale neznamená, že bychom měli stres řešit pivkem každý den. Víme, jak to dopadá, ale jednou za čas jsou to přece vitamínky, ne? Ale napište mi, co vám nejvíc pomáhá na to si pořádně vypnout hlavu po náročném dni. 724-634-634. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: stále ladíte fajn, tohle to byl Joe End of Beginning a tohle to je Fine Drive. Ptal jsem se vás na to, co je za vás ta nejlepší vypínačka po náročném dni. Matěj mi napsal, hele, já přijdu domů, objednám si něco dobrýho, dám si Netflix a ideálně, aby na mě nikdo 2 hodiny nemluvil. To zní jako super večer, asi to dneska aplikuju hned tak od co dorejdu. Kristýnka napsala, mě pomáhá fitko, jsem tak unavená, že pak už nemám energii přemýšlet nad blbostma. Jak se říká, fitko je někdy ten nejlepší terapeut. A do třetice mi napsal David, procházka se psem bez mobilu. Zní to jako rada od důchodce, ale fakt mi to pomáhá. To je vlastně dobrý si zkusit, jestli člověk fakt není tak extrémně závislý. Fine Drive.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
13: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
14: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
13: Check-in?
14: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
13: Recepční.
14: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
13: Bezpečnostní kontrola.
14: Přesně.
13: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
15: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
16: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
17: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.

ruramu, ya ruramu, ya ruramu, ya ruramu, ya ruramu, ya ruramu, ya ruramu. Jako vím, že to bylo těžký pochopit, ale já jdu domů. Já to tady prostě balím a jdu domů. Hele!

Music Show se Soňou. Dneska je páteček, vychází nový tracky, New Music Friday, a kdo jiný by vám je měl naservírovat, než právě Soňa. Toto tady na vás má všechno ready, tak si snídejte dvou hodinovku na fajnu, já vám přeju krásný víkend a slyšíme se zase v pondělí od 17 do 20. Za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
9: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
8: Vždycky hot.
9: Vždycky fresh. Fajn.
10: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.

nad řekou, která potopila mraky lodí, co neměli odvahu s proudem bojovat dál, naslouchat hlasům, co v hlavě se ti rodí a křičí, aby se miloval. Dvakrát prý nikdy nevstoupíš, ale naš vystoupit poprvé, když je nám tak fajn. Byla tma a oni všude

0: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
8: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
4: No já.
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopí a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
9: Right, babe.
12: Fine.
13: Vždycky hot.

0: viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem Bulhar, ne Ital. Bulhar, ne Ital.
1: Fajn, slyšíme to dřív.

0: to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
7: Informační služby?
8: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
7: Kavárna?
8: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
7: Salonek?
8: Správně, uhodlo si.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
11: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Vždycky hot.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
0: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Sakra!
3: Moje záda.
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Vždycky hot.
10: Vždycky fresh.
9: Fajn.

0: Pilíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty, záruka kvality.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
5: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
6: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vniknout do závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn. Vždycky hot.

Tiesto, and you listen to Club Life on Fine Radio.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: I'm Tiësto, and you listen to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Viktor Telágio.
0: Fine. House Culture.

Já jsem Viktor Telágio a tohle je můj pořad House Culture. Moc vám děkuji, že jste poslouchali, doufám, že vás tahle epizoda bavila. Budu rád za každý feedback pro další díly, takže se nebojte mě napsat na Instagram.

0: opraví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Zone. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz. All the hits.

feel it? I said, can you feel it?